Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

to let you know you're one of my kind. Radio B. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Dexter's Bridge. Let's move forward.

Vít.cz. Online poslech i pro Lulu z Honolulu. Rádio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Radio Beat.
1: Časopis Classic Rock, legenda přichází a je plná rozhovorů. Deep Purple o tom, proč už kašlou na trendy. Hollywood Vampires o tom, proč hrají songy mrtvých kamarádů. A Ronnie Wood o nové desce Stonu i své solové kapele. Právě v Trafikách.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
2: Hezký poslech vám přeje Petr Šimáček. I kdyby se podařilo zastavit stárnutí většiny lidských buněk, mozek a srdce by omezili délku života na zhruba 190 let. Ostatní orgány, například játra nebo kůže, by podle nové studie mohly fungovat i tisíce let, protože jejich buňky se dokážou obnovovat. Nikola Tesla už před 100 lety popsal vize budoucího vývoje civilizace. Jeho předpovědi mířily až k roku 2035. Řada z nich se později ukázala jako překvapivě přesná.
3: Jednou z myšlenek bylo kapesní zařízení pro bezdrátovou komunikaci. Řekl, budeme schopni okamžitě komunikovat s kýmkoliv na světě bez ohledu na vzdálenost. Nejen to, ale prostřednictvím telefonie uvidíme a uslyšíme jeden druhého dokonale, jako bychom stáli tváří v tvář. Přístroje budou úžasně jednoduché ve srovnání s naším telefonem. Člověk je bude moct nosit ve vestě. Teď do toho čumíme všichni, ale bez vesty.
2: Xiaomi uvedlo nová hybridní SUV Sky Nomad s levným benzínovým motorem od externího dodavatele. Přeplňovaná 1500 používaná jako generátor elektřiny vyjde v přepočtu asi na 25 000 korun, tedy výrazně levněji než běžné evropské motory. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

nejenom černá, nejenom bílá, ale všechny barvy

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Východočeské muzeum v Pardubicích získalo do svých sbírek útlý zápisník Alfreda Bartoše, veletele paraskupiny Silver A a jedné z klíčových postav československého domácího odboje za druhé světové války. Paměťové instituci zápisník darovala Adéla Šobíšková z Prahy, jejíž rodina ho vlastnila od 90. let.
2: Stalo se to vlastně tak, že se k nám dostal z pozůstalosti po vdovci, po sestřenici pana Bartoše, který byl nejlepší kamarád mého dědečka, který byl postřelen 45. u rozhlasu a potom na stará kolena žil sám a žil vlastně ve Strašnicích vedle nás v ulici.
1: Na arcibiskupském zámku v Kroměříži lze vidět výstavu, která sleduje proměny zpodobnění lidského těla od antiky až po současnost. Jmenuje se Figura Contemplativa a potrvá do 6. září. Obsahuje například díla italských sochařů a malířů Gian Lorenza Berniniho, Pietra del Vecchi, Simona Pignoniho nebo tvorbu současníků jako Romana Týce. Praha má druhý nejlevnější internet v Evropě. Měsíčně vyjde v průměru na 22,81 dolarů. Nejvíce za internet na kontinentu platí uživatelé v Curychu. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Rádiu Beat.

Woodstock, největší setkání mírového hnutí nebo gigantický drogový večírek. V každém případě nezapomenutelný hudební zážitek. Po celý Woodstock víkend.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: in the bush.
1: Woodstock. Tři dny, které ovlivnily rockovou historii. Po celou sobotu a neděli na Beatu.
2: Po celou sobotu i neděli, tedy i dnes, vzpomínáme na tohle, událost, která se udála už před 57 lety, čímž mě napadá, že za 3 roky to bude kulaté 60. výročí, tak snad se toho dožijeme a zase to tady na Beatu pěkně probereme. No a mám tu tedy zase, ne, a myslím, že ještě ne naposledy, připravenou Joan Baez. Jejíž vystoupení bylo v tom Woodstocku vrcholem toho prvního pátečního večera, která byla, a to už jsme si říkali i včera, v té době v 6. měsíci těhotenství. No a tahle, dalo by se říct, celoživotní a i u nás velice populární bojovnice za lidská práva, tak od ní si teď živě právě z Woodstocku, jak jinak, vychutnáme krásnou skladbu, tu, která dostala jméno po dělnickém aktivistovi, a to zní Joe Hill.

0: Woodstock. Legenda, která se zrodila na farmě. Po celý víkend na Rádiu Beat.
1: No a my si i dnes tu a tam připomeneme, že po 25 letech se Woodstock vrátil. Rok 1994 už samozřejmě byl rokem hippies. Na podích se vystřídali Metallica, Aerosmith, Nine Inch Nails, Red Hot Chili Peppers, Bob Dylan, Green Day, Cypress Hill nebo Alice in Chains, a stejně jako v roce 1969 do toho promluvilo počasí. Déšť proměnil ten areál v takové obrovské bahniště, takže Woodstock dostal přezdívku Mudstock. Nine Inch Nails přišli na pódium obalení bahnem, Primus zahráli My Name is Mud, tedy jmenuji se Bláto, a publikum na ně to bahno začalo házet. I Billy Joe Armstrong se pustil do bahení války s publikem a právě Woodstock 94 pomohl jeho Green Day definitivně vystřelit mezi ty největší rockové kapely 90. No a jednou z velkých hvězd téhle události byl i Peter Gabriel, a právě v takovéhle tam byl před těmi 32 lety v formě.

0: Největší festiák všech dob. To je Woodstock Weekend na Rádiu Beat.
1: No a zatímco ptactvo opouštělo jindy poklidné městečko Bethel, z druhé strany především směrem po newyorské výpadovce 17B se mířila nekonečná kolona aut a s dalšími hudby, lásky a míru chtivými davy. Nakonec těch okorálkovaných alternativně naladěných hippies bylo oficiálně přes 250 000. Přesná čísla jsou i dnes, ale k nezjištění, jelikož organizátoři v tom chaosu jak si zapomněli nainstalovat nějaké ty vstupní turnikety. Lístek za těch $18 měl tak v tuto chvíli už jen cenu tu suvenýru. My jsme si o těch číslech a počtech návštěvníků ve Woodstocku už povídali i včera a třeba to ještě i dnes odpoledne řádně doprobere Dan. Teď si ale připomeneme dalšího muzikanta, který tu vystoupil a nebyl jim nikdo menší než tehdy čerstvě 22-letý Carlos Santana, přičem všeho kapele té nazvané stručně a výstižně Santana bubnoval jako jeden z nejmladších účinkujících, tehdy právě 20-letý, a dodnes se snad dobrému zdraví ve věku 77 let těšící rodák z kalifornského San Francisca Michael Shreve.

0: ladies and gentlemen, Santana.
1: Radio Beat. Transfúze pro ty, kterým v žilách koluje rock.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Když vám dojde na dálnici palivo v Německu, dostanete pokutu až kolem 1700 korun. Přijde totiž o situaci, které lze předejít. U nás není prázdná nádrž přestupkem. Kvůli suchu je letošní léto pro vodáky na mnoha řekách špatné. Splouvat se ale daří velké řeky jako Dunaj nebo Labe, kde omezení plavební dopravy usnadňuje jízdu menším plavidlům. Kuba Turek z horidoli.cz říká, že tak budeme mít řeku v podstatě pro sebe.
2: Přesto musíme dávat pozor na plavební dráhu, protože všechny plavební dráhy jsou vyznačené zelenými a červenými bojemi a my na našich malinkatých plavidlech, to znamená zekánových, kajacích, možná pramicích, se těmto drahám musíme vyhýbat, případně se držet při jejich stranách. Dunaj určitě lze v současné době sjíždět úplně bez jakýchkoliv problémů. Z Vídně, rakouského hlavního města, přes Bratislavu do Budapešti a můžeme klidně pokračovat dál až v Černém moři. Samozřejmě to je trošku s nadsázkou. Ta spodní část od Chorvatska dolů, to znamená přes Srbsko až hranicím s Ukrajinou, není příliš bezpečná, ne z hlediska toho, že by tam netekla voda nebo tam jezdily lodě, ale už se to blíží ukrajinsko-ruské frontě, takže tam bychom rozhodně neměli zkoušet plout. Zcela bezpečné je ovšem Labe, protože teče na sever, teče do bezpečného Německa a pokud se chceme vyhnout velkému množství jezů na našem českém území, tak je asi nejlepší do lodě skočit v Ústí nad Labem a potom přes Děčín, přes průjezd skrz Československé Švýcarsko, kde je to nejkrásnější, pokračujeme přes Drážďany až do severoněmecké nížiny, kudy už ta řeka se sice pomalu, ale neustále valí až k Severnímu moři.
1: Pomalé nabíjení telefonu baterii zázračně neochrání. Redaktor webu Android Police, který dlouhodobě nabíjel extrémně slabým adaptérem, nezjistil oproti rychlému nabíjení téměř žádný rozdíl v degradaci baterie. Moderní smartphony si dnes nabíjení řídí sami a pro životnost je důležitější teplota než výkon nabíječky. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.

0: Festival, který psal rockové dějiny. To je Woodstock. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: 7 minut po 9. je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a já tu mám na úvod příběh, na úvod hodiny tedy příběh, skoro jak z filmu nebo z nějakého románu. Nikovi a Bobby bylo v době Woodstocku 20 let a chodili spolu teprve asi 3 měsíce. Do Bethelu se původně ani nechystali, ale právě proto, že v rádiu slyšeli varování, aby tam lidi na ten festival vůbec nejezdili, no tak ta jejich reakce jako 20-letých byla zkrátka, no tak tam samozřejmě musíme jet. O několik 5 měsíců později se sešli s přáteli, aby si pustili právě vydanou desku Woodstock. Jeden z nich si nejdřív všiml na té fotografii na obálce známé barevné hůlky s motýlem, která patřila jednomu mladíkovi, kterému během festivalu pomáhali, a potom přišel šok. Počkej, to jste vy. Nick a Bobby si teprve tehdy uvědomili, že jsou na obalu desky. Bobby pak dokonce říkala, že by asi už jako měla mamince konečně rozradit, že byla ve Woodstocku, že jo? Ještě hezčí je, že se 2 roky po Woodstocku vzali a zůstali spolu víc než 30 let. Měli 2 syny, Nick pracoval jako tesař a později stavební inspektor a Bobby byla školní zdravotní sestrou. Co je s nimi dnes? Bobby Erkoline bohužel zemřela v březnu roku 2023 před 3 lety. Nick ale žije dál a aktuálně prý je stále aktivní jako jeden z takových těch woodstockých veteránů. V Bethelu provádí návštěvníky a setkává se s umělci, kteří tam projíždějí. Tihle 2 se po 10 let vraceli na místo festivalu. Nick dnes vzpomíná, jak tam společně sedávali u toho woodstockého památníku s dalšími pamětníky. V roce 2019 při 50. výročí jim bylo oběma 70. No a tahle fotografie, která měla symbolizovat Woodstock, nebyla žádnou naranžovanou scénou, byl to prostě mladý muž, který se rád probudil, postavil se, objal svou přítelkyni, fotograf zmáčkl spoušť a jejich společné obětí se stalo jedním z takových nejslavnějších obrazů v historii roku. No a protože tahle slavná fotka prý vznikla během vystoupení Jefferson Airplane, bude další muzika z Woodstocku právě od nich.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: největší setkání mírového hnutí nebo gigantický drogový večírek. V každém případě nezapomenutelný hudební zážitek. Po celý Woodstock víkend na Beatu.
1: No a my tu máme další, a to samozřejmě hudební zastávku té naší tradiční srpnové odysee z Woodstocku, a na tohle zastavení se nám, myslím, krásně hodí skladba Marrakesh Express, supergroup Crosby, Stills and Nash, případně Crosby, Stills, Nash and Young, kdy právě ten čtvrtý jmenovaný, tedy Neil Young, zde vynechal většinu těch akustických písní. Ano, o tomhle dokonce dvojitém vystoupení téhle supersestavy ve Woodstocku před 57 lety si tu určitě ještě něco průběžně povíme, teď už ale nabít přijíždí slíbený Marrakesh Express.

0: Tři dny, které ovlivnily rockovou historii. Po celou sobotu a neděli na Beatu.
1: Celou tu neopakovatelnou událost ve Woodstocku 15. srpna roku 1969 v 5 hodin a 7 minut odpoledne zahájil Richie Havens, i když tam původně vlastně vůbec hrát neměl nikdo jiný zrovna, ale nebyl po ruce a tak se to jeho dvouhodinové vystoupení stalo nesmrtelným. On sám nás bohužel před 13 lety v roce 2013 navždy opustil, ale naštěstí jsme ho měli tu čest ho vidět u nás v 90. letech, bylo to na pražském staroměstském náměstí a alespoň pro mě to byl moc pěkný nostalgický zážitek, no a na tom též koncertě, na který byl na tom staromáku docela volný vstup mimochodem, vystoupil historicky poprvé u nás, i když tehdy tedy pouze na half playback skvělý Joe Cocker. No a protože i on patřil k těm velkým hvězdám festivalu, poslechneme si ho v písni Feeling Alright živě právě z Woodstocku.

0: Woodstock. Legenda, která se zrodila na farmě. Po celý víkend na Rádiu Beat.
1: No a než si pustíme další živou ukázku z Woodstocku v podobě skladby Ten Years After I'm Going Home, podíváme se na památnou louku v americkém Bethelu, tedy na místo, kde se festival tehdy konal a kam se 50 let, půl století po události, tedy před 7 lety, sjeli pamětníci a fandové a kde přímo jako začátek svého života označil Woodstock 69-letý Les Spoinelli, který se na zřejmě nejslavnějším hudebním festivalu všech dob poznal se svojí budoucí manželkou. Agentuře AFP popsal, že veškeré sexuální dobrodružství tehdy pro něj a ženu, jeho srdce spočívalo v jednom polibku na rozloučenou. Vzali se pak o 2 roky později a měli spolu 5 dětí. Když jeho žena v roce 2016 zemřela, nechal jí prý Les na náhrobní kámen vyrýt slova od Woodstocku na věky věků.

0: Mikuláš, Rádia Beat.
1: Hezký den vám, u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák zavede do podzemí Středočeského kraje.
2: Ten, kdo slunce opravdu nemusí, může sestoupit pod zem a vydat se do jeskyní a do dolů. Do dávných dob se ponoříte nedaleko Berouna. Koně pruské jeskyně, staré minimálně desítky milionů let, jsou nejstarší v Čechách i nejdelšími jeskyněmi u nás. Další možností, jak se ukrýt před sluncem, je štola Halíře, dnes součást muzea v Jílovém u Prahy. Vznikla ve 20. století jako průzkumné důlní dílo a má výjimečný kosočtvereční profil. Je bezbariérová, takže na prohlídku můžete i s vozíkem či kočárkem. Mnohem starší je štola svatého Josefa. Pravděpodobně se tu těžilo už v předhusických dobách. Dnes je přístupných 200 metrů s expozicí odolování zlata. Stejné pocity jako dávní horníci zažijete ve štole svatého Antonína Paduánského, také u Jílového. Ta vede ve dvou úrovních spojených systémem 7 žebříků v původním úzkém komíně. Svítit si budete skutečnou hornickou lampou.
1: Lori Anderson a její tajvanský kolega Huang Xinqian vytvořili pro letošní pražský Signal Festival společnou imerzivní instalaci na měsíc. Dílo bude k vidění v placené zóně divadla X10, a to v části festivalu Signal Insight. Site-specific inscenaci připravuje Laterna Magika Národního divadla, která se po krátké odmlce na festival vrací. Letošní 14. ročník Signal Festivalu se uskuteční od 15. do 18. října. Londýnské parky, které jsou během léta obvykle plné zeleně, letos na mnoha místech připomínají vyprahlou step. Záběry z dronu ukazují rozsáhlé plochy ze žloutlé a vysušené trávy. Anglie se potýká s mimořádným suchem a sérií vln veder. Z guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: Největší festiák všech dob. To je Woodstock Weekend na Rádiu Beat.
1: 8 minut po desáté je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a nám právě dospíval Bryan Adams, který tedy na tom původním Woodstocku v roce 1969 chyběl, tak jako mnoho dalších, no tak bylo mu tehdy 10, že jo. Ovšem pozor, právě spousta z nich pak vystoupila na tom, který se v roce 1994 konal v rámci oslav čtvrtstoletí této události, no a mě tak napadlo, že tam nechyběl třeba ani takový Bob Dylan. No a já myslím, že bychom si mohli společně vychutnat hned ten úvod toho jeho tehdejšího, naprosto úžasného a strhujícího vystoupení.
2: We waited 25 years to hear this. Ladies and gentlemen, Mr. Bob Dylan.

Radio B. Classic Rock na FM.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Festival, který psal rockové dějiny. To je Woodstock. Po celou sobotu a neděli na rádiu Beat.
1: 500 tisíc pozdravů přezářilo dějiny a bláto. Omývali jsme se a opíjeli božskými slzami radosti. Pro tentokrát pravda nikomu nezůstala tajemstvím. No a pro vás jistě není zase tajemstvím, že celý zde o tomto víkendu oslavovaný a vzpomínaný festival vyvrcholil až v pondělí dopoledne strhujícím vystoupením Jimiho Hendrixe, který si právě tyhle verše, které jsem citoval hned po festivalu, zapsal na kus papíru.

0: Woodstock, největší setkání mírového hnutí nebo gigantický drogový večírek. V každém případě nezapomenutelný hudební zážitek. Po celý Woodstock víkend na Beatu.
1: No a dalšími hvězdami to byly Ten Years After, kapela mimochodem dodnes hrající, když už bez hlavního protagonisty, jímž byl kytarista, zpěvák, skladatel a také tak trochu kontroverzní osobnost Alvin Lee, i když vlastně ještě i s ním jsme je mohli vidět v 90. letech v pražské sportovní hale v Holešovicích. Pokud se podíváte na skutečně velice výpravně zpracovaný web Ten Years After, mají tam i právě o tom jejich vystoupení na Woodstocku spoustu informací, fotek a povídání. No a právě od téhle legendární kapely si teď dáme krásnou skladbu klasiku Love Like a Man, samozřejmě živě z Woodstocku.

0: Tři dny, které ovlivnily rockovou historii. Po celou sobotu a neděli na Beatu.
1: No a další kapelou z Woodstocku, tou, která v neděli 16. srpna toho roku 1969 krátce popoledni zahajovala ten druhý festivalový den, jsou New Yorkští Quill. Je zajímavé, že v současnosti existuje i z několika vystoupení u nás známá švédská kapela podobného jména, tedy The Quill, a také hraje parádní hard rock. No ale my jsme tedy před těmi 57 lety ve Woodstocku a Quill právě rozjíždějí svou show, a to právě touhle skladbou.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký poslech vám přeje Petr Šimáček. I kdyby se podařilo zastavit stárnutí většiny lidských buněk, mozek a srdce by omezili délku života na zhruba 190 let. Ostatní orgány, například játra nebo kůže, by podle nové studie mohly fungovat i tisíce let, protože jejich buňky se dokážou obnovovat. Nikola Tesla už před 100 lety popsal vize budoucího vývoje civilizace. Jeho předpovědi mířily až k roku 2035. Řada z nich se později ukázala jako překvapivě přesná.
2: Jednou z myšlenek bylo kapesní zařízení pro bezdrátovou komunikaci. Řekl, budeme schopni okamžitě komunikovat s kýmkoliv na světě bez ohledu na vzdálenost. Nejen to, ale prostřednictvím telefonie uvidíme a uslyšíme jeden druhého dokonale, jako bychom stáli tváří v tvář. Přístroje budou úžasně jednoduché ve srovnání s naším telefonem. Člověk je bude moct nosit ve vestě. Teď do toho čumíme všichni, ale bez vesty.
1: Xiaomi uvedlo nová hybridní SUV Skynomad s levným benzínovým motorem od externího dodavatele. Přeplňovaná 15-stovka, používaná jako generátor elektřiny, vyjde v přepočtu asi na 25 000 korun, tedy výrazně levněji než běžné evropské motory. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.

0: Woodstock. Legenda, která se zrodila na farmě. Po celý víkend na rádiu Beat.
1: 11:05 je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a v souvislosti s naším víkendovým tématem se dostáváme logicky také k tomu a již tedy zmíněnému slavnému filmu, který natočil režisér Michael Woodley pod názvem Woodstock, 3 dny míru a hudby. Jeho původní délka je 184 minut, tak jsme ho mohli znát z dívejška, později vyšel taky na DVDčku jako režisérský sestřih a ten těch minut má hned 228, no aby toho stále nebylo málo, tak ještě před 7 lety k těm kulatým 50. narozeninám byly do ještě novější verze přidány i další dosud nezveřejněné, a to především koncertní záběry. Tenhle film v roce, kdy byl uveden i do kin, tedy v roce 1970, získal Oscara jako nejlepší dokument, no a mezi účinkujícími samozřejmě nechybí ani Janis Joplin, od které si teď živě z Woodstocku dáme krásnou nablůzlou skladbu Ball and Chain.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Největší festiák všech dob. To je Woodstock Weekend na Rádiu Beat.
1: No a ve Woodstocku také hrála, a to konkrétně od 1:30 v noci z neděle na pondělí, americká kapela Blood, Sweat and Tears. Já vám musím říct, že tolik muzikantů, jako se za léta existence vystřídalo v téhle kapele, jejíž styl byl vždy fúzí rockové muziky, blues, pop music, dechových aranžmá a také neodmyslitelné jazzové improvizace, tak to jsem, myslím, u žádné jiné kapely neviděl. Blood, Sweat and Tears jsem také naživo viděl a fotil dokonce před pár lety na festivalu Lovely Days v Rakousku a musím říct, že naživo mě to tedy hodně bavilo. A my si samozřejmě poslechneme, jak krásně zahráli tehdy v roce 1969 ve Woodstocku.

Thank you. Radio B. Klasický rok.

0: Festival, který psal rockové dějiny. To je Woodstock. Po celou sobotu a neděli na rádiu Beat.
1: No a jak už jsme si víťáci říkali, organizátoři toho festivalu tehdy tak nějak jako zapomněli na nějaké turnikety u vstupních brán, nebo se to tak ještě nedělalo, a tak se stalo, že u brán festivalu Woodstock si zkrátka koupil lístek v ceně těch 18 dolarů na všechny tři dny, jenom ten, kdo chtěl mít nějakou památku, jinak to nebylo už potřeba. Za free koncert, tedy zadarmo, začali Woodstock prohlašovat nejprve radikální hippies vedení známými politickými aktivisty Abby Hoffmanem a Jerrym Rubinem. No a pak během setu The Who došlo také ke kolizi mezi tím prvním jmenovaným, tedy Abbym Hoffmanem, který chtěl mermomocí, co si podle něj strašně důležitého, říct do mikrofonu, a mezi kytaristou Petem Townshendem, který Hoffmana neznal nebo nepoznal, no a v domnění, že je to další z nějakých těch mometáků na pódiu, tak ho prostě majznul kytarou do hlavy a Hoffman se urazil, sebral se a prý z Woodstocku odejel, takže si dáme právě ty Who a jejich další klasiku.

0: bránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Radio Beat. Classic Rock.

0: největší setkání mírového hnutí nebo gigantický drogový večírek. V každém případě nezapomenutelný hudební zážitek. Po celý Woodstock víkend na Beatu.
1: Vůbec první takovou jako velkou kapelou, která smlouvu na účinkování na Woodstocku podepsala, byly Creedence Clearwater Revival. Tu svou smlouvu uzavřeli už v dubnu roku 1969, kdy už byli na obrovském vzestupu. Jejich Proud Mary právě vystoupala na druhé místo amerického žebříčku, no a Bad Moon Rising byla docela čerstvým hitem. Bubeník Doug Clifford později říkal, že když podepsali oni, tedy jako Creedence, ostatní velké kapely se začaly postupně přidávat. Možná si o tom jejich vystoupení pak řekneme ještě víc, ale teď už si dáme právě tu živou verzi z Woodstocku, jak tam Creedence Clearwater Revival tehdy zahráli jejich velký hit Green River.

put a head on her shoulder. She said,

0: St. Roses nám takhle krásně uzavřeli naší další společnou hodinu před polednem a já připomenu, že i dnes, ač je neděle, můžete posílat svoje vzkazy, pozvánky, básně, připomínky, podněty, zkrátka co vás jen napadne na všechny ty naše známé kontakty, třeba mailem na studio@radiobeat.cz nebo jako SMSky na číslo 720 001 222. Máte-li něco na srdci nebo třeba k dopravě, volejte klidně i na číslo 210 32 33 34 a můžete též využít tu naší mobilní apku, jako to udělal právě jeden býťák, který by vás rád někam pozval.
1: Nazdar býťáci, zvu vás v neděli na Zlo z jihu, které zahraje na scéně u Ježíška ve 4 hodiny odpoledne. Těšíme se moc, za Zlo Vojta. Čau.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Východočeské muzeum v Pardubicích získalo do svých sbírek útlý zápisník Alfreda Bartoše, velitele paraskupiny Silver A a jedné z klíčových postav československého domácího odboje za druhé světové války. Paměťové instituci zápisník darovala Adéla Šobíšková z Prahy, jejíž rodina ho vlastnila od 90. let.
2: Stalo se to vlastně tak, že se k nám dostal z pozůstalosti po vdovci, po sestřenici pana Bartoše, který byl nejlepší kamarád mého dědečka, který byl postřelen 45. u rozhlasu a potom na stará kolena žil sám a žil vlastně ve Strašnicích vedle nás v ulici.
1: Na arcibiskupském zámku v Kroměříži lze vidět výstavu, která sleduje proměny zpodobnění lidského těla od antiky až po současnost. Jmenuje se Figura Contemplativa a potrvá do 6. září. Obsahuje například díla italských sochařů a malířů Gian Lorenza Berniniho, Pietra del Vecchi, Simona Pignoniho nebo tvorbu současníků jako Romana Týce. Praha má druhý nejlevnější internet v Evropě. Měsíčně vyjde v průměru na 22,8 dolarů. Nejvíce za internet na kontinentu platí uživatelé v Curychu. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na rádiu Beat.

0: Woodstock. Tři dny, které ovlivnily rockovou historii. Po celou sobotu a neděli na Beatle.
1: 7 minut po 12. je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a já připomenu, že dnes je neděle 16. srpna roku 2026. Svátek má Jáchym, a to nejen Topol, nebo ten, který to má hodit do stroje. No a my jsme stále tedy ve Woodstocku, alespoň tedy co se týče muziky, no na tom festivalu tedy, o kterém si tu o tomto víkendu také povídáme a pouštíme si právě z něj tu parádní muziku, tak na něm pořadatelé spíš prodělali značné příjmy, pak ale měli z prodeje toho známého trojdeskového kompletu písní z festivalu, kompletu s názvem Woodstock Music from the Original Soundtrack and More. Ten poslal na pulty společnost Atlantic Records hned v roce 1970 a českou verzi vydal, světe div se, i náš Suprafon, ale až tedy v roce 1976, jak to chodilo. O těch nahrávkách z Woodstocku si také třeba ještě

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Woodstock. Legenda, která se zrodila na farmě. Po celý víkend na Rádiu Beat.
1: No, jestliže jsme to už párkrát vzpomněli na festival Woodstock 94, konaný v rámci oslav čtvrtstoletí té slavné a zde o tomto víkendu připomínané události, teď si připomeneme třicetiny, které v roce 1999 v přímém přenosu přenášela i naše televize. Pokud si někteří z vás třeba taky vzpomínáte, hrála tu i celá řada kapel tvrdšího ražení, z nichž jmenujeme alespoň Megadeth či Metallica, no a tak trochu šokující, to bylo vystoupení Red Hot Chili Peppers a to třeba i proto, že basista Flea ho na Woodstocku 99 odehrál zcela nahý. Sice měl po většinu času ta inkriminovaná místa zakrytá baskytarou, no ale dost často se publiku chlubil i tím, co má pod ní. Teď jsem zrovna na kousek tady koukal na YouTube, lze tam z tohohle festiáku najít v podstatě všechna vystoupení, no a tady jsou právě ti Red Hoti a právě z Woodstocku 99.
2: He's right, be nice to the

0: Největší festák všech dob. To je Woodstock Weekend na Rádiu Beat.
1: Ve Woodstocku prý někteří z účinkujících tak nějak přeceněli ty své schopnosti a to vystoupení se jim pak prostě nepovedlo. Mezi ně patřila třeba i Janis Joplin, nebo další na řadě Grateful Dead. Ti prý byli nervózní z takového davu a většinou i příliš, jak se říká, sjetí. Ani ty podmínky na pódiu, tedy, co si budem povídat, nebyly příliš regulární. Kytarista téhle kapely Jerry Garcia vzpomínal na Woodstock s neskrývanou hořkostí a říkal, stáli jsme po kotník ve vodě a pořád jsme sledovali, odkud to začne jiskřit. Na prstech jsme od mokrých strun pořád cítili takové elektrizující chvění, no a ty problémy s aparáty, tak ty tam bohužel Grateful Dead opravdu tehdy měli. A je to slyšet i na té živé nahrávce, i když na druhou stranu, jo, z dnešního pohledu a poslechu, to zase takový průšvih není. No tak schválně dáme si teď Grateful Dead právě živě z Woodstocku a sami řekněte nebo napište, jak to vidíte.

0: Festival, který psal rockové dějiny. To je Woodstock. Po celou sobotu a neděli na rádiu B.
1: Když v sobotu 16. srpna roku 1969 kolem 2. odpoledne nastoupila na pódium kapela jménem Santana, pro většinu lidí ve Woodstocku, to ještě nebyla žádná velká hvězda. Jejich první album vyšlo teprve v tom samém měsíci, ano, tak nějak zároveň s tím vystoupením. No a Carlos Santana, tedy ten, jehož jméno nesla, tahle kapela, navíc později vzpomínal, že před vystoupením byl pod vlivem LSD a měl pocit, že se mu krk kytary v rukou mění váda. Jenže pak přišlo vystoupení, které Santanu katapultovalo mezi hvězdy, latinské rytmy, Santanova elektrická kytara a již dnes zmíněný 20-letý bubeník Michael Shreef, no zkrátka z relativně neznámé kapely v čele s fenomenálním kytaristou, byl během jediného odpoledne jeden z objevů Woodstocku.

0: Radio Beat.
1: Časopis Classic Rock. Legenda přichází a je plná rozhovorů. Deep Purple o tom, proč už kašlou na trendy. Hollywood Vampires o tom, proč hrají songy mrtvých kamarádů. A Ronnie Wood o nové desce Stonů i své solové kapele. Právě v Trafikách.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
2: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Když vám dojde na dálnici palivo v Německu, dostanete pokutu až kolem 1700 korun. Přijde totiž o situaci, které lze předejít. U nás není prázdná nádrž přestupkem. Kvůli suchu je letošní léto pro vodáky na mnoha řekách špatné. Splouvat se ale daří velké řeky jako Dunaj nebo Labe, kde omezení plavební dopravy usnadňuje jízdu menším plavidlům. Kuba Turek z Horidoly.cz říká, že tak budeme mít řeku v podstatě pro sebe.
3: Přesto musíme dávat pozor na plavební dráhu, protože všechny plavební dráhy jsou vyznačené zelenými a červenými bojemi a my na našich malinkatých plavidlech, to znamená zikánových, kajacích, možná pramicích, se těmto drahám musíme vyhýbat, případně se držet při jejich stranách. Dunaj určitě lze v současné době sjíždět úplně bez jakýchkoliv problémů. Z Vídně, rakouského hlavní města, přes Bratislavu do Budapešti a můžeme klidně pokračovat dál až v Černém moři. Samozřejmě to je trošku s nadsázkou. Ta spodní část od Chorvatska dolů, to znamená přes Srbsko až k hranicím s Ukrajinou, není příliš bezpečná, ne z hlediska toho, že by tam netekla voda nebo tam jezdily lodě, ale už se to blíží ukrajinsko-ruské frontě, takže tam bychom rozhodně neměli zkoušet plout. Zcela bezpečné je ovšem Labe, protože teče na sever, teče do bezpečného Německa a pokud se chceme vyhnout velkému množství jezů na našem českém území, tak je asi nejlepší do lodě skočit v Ústí nad Labem a potom přes Děčín, přes průjezd skrz Československé Švýcarsko, kde je to nejkrásnější, pokračujeme přes Drážďany až do severoněmecké nížiny, kudy už ta řeka se sice pomalu, ale neustále balí až k Severnímu moři.
2: Pomalé nabíjení telefonu baterii zázračně neochrání. Redaktor webu Android Police, který dlouhodobě nabíjel extrémně slabým adaptérem, nezjistil oproti rychlému nabíjení téměř žádný rozdíl v degradaci baterie. Moderní smartphony si dnes nabíjení řídí sami a pro životnost je důležitější teplota než výkon nabíječky. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.
0: Sikra.

0: Woodstock, největší setkání mírového hnutí nebo gigantický drogový večírek. V každém případě nezapomenutelný hudební zážitek. Po celý Woodstock víkend na Beatu.
1: 7 minut po 13. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a my už tu máme kalifornské Kent Heat, další bluesrockovou legendu z Woodstocku, kterou jsme o mnoho a mnoho let později, samozřejmě už ne v té původní sestavě, mohli vidět naživo také u nás. A musím říct, že mně se tedy ten jejich koncert tady v Praze na Střeleckém ostrově, to bylo ano, moc líbil. A já tak ještě dodám, že tehdy v roce 1969 ve Woodstocku opanovali pódium v sobotu v 7:30 večer.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Tři dny, které ovlivnily rockovou historii. Po celou sobotu a neděli na Beatu.
1: No a my tu máme další ukázku z toho pondělního závěrečného dopoledního vystoupení Jimiho Hendrixe, který ovšem na Woodstock nepřijel s Experience, ale přivezl úplně novou šestičlenou kapelu Gypsy, Sun and Rainbows, a Woodstock tak byl zároveň jejím prvním i posledním oficiálním koncertem. No a rozhodně to nebyl dokonale sehraný set, byl místy syrový a neúplně organizovaný. Nová kapela spolu neměla v podstatě žádnou koncertní historii a samotné podmínky byly, to je jasná věc, extrémní. Zkrátka tohle vystoupení mělo místy jako drsnější hrany a kvůli organizačnímu chaosu se hodně prostoru dostalo dlouhým improvizacím, ale dodnes je zkrátka považováno za legendární a jedinečné. To se nedá nic dělat.

0: Woodstock. Legenda, která se zrodila na farmě. Po celý víkend na Rádiu Beat.
1: Festival ve Woodstocku byl hvězdným návratem nejstaršího a nejzákladnějšího náboženského rituálu, to jest pohanské oslavy života a čisté přírody, klasickou ukázkou obřadu posedlosti, při kterém věřící vystupují ze svých myslí, aby bez obav předstoupili před vyšší mocnosti, chráněni skupinovým zázemím. Tak tahle, myslím, výstižná slova nemá na svědomí nikdo jiný než americký psycholog, spisovatel, filozof a popularizátor psychedelické drogy LSD, Timothy Leary. No a my si představíme, že ve Woodstocku před 57 lety je pátek, a to právě 7:30 večer, kdy na pódiu už jsou Sweetwater, od kterých se teď dáme naprostou klasiku s názvem Lookout.

0: Největší festiák všech dob. To je Woodstock Weekend na Rádiu Beat.
1: No a my tu máme zase zlom, blíží se nám 14. hodina a s ní Dan Kohout, který vám samozřejmě ještě po celé odpoledne bude vyprávět o tom, jak to bylo tenkrát v tom Woodstocku a hlavně vám bude tedy pouštět muziku odtud. My se už pomalu tedy rozloučíme, Jirka Rogl tu byl spolu s vámi rád na Rádiu Beat. Překvapivě tu budu hned zítra zase odpoledne, takže se můžeme zase společně na sebe těšit, to je jasná věc. No a než se teď úplně rozloučím, dám samozřejmě ještě, nabídnu vám ještě nějakou ukázku právě z Woodstocku z roku 69 a mám tu tak trošku toho přímo sanfranciského rock'n'rollu v podání samotných Jefferson Airplane a právě takhle krásně tam v tom Woodstocku tehdy zahráli. Píseň vám určitě představovat nemusím.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám, u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák zavede do podzemí Středočeského kraje.
2: Ten, kdo slunce opravdu nemusí, může sestoupit pod zem a vydat se do jeskyní a do dolů. Do dávných dob se ponoříte nedaleko Berouna. Koně pruské jeskyně, staré minimálně desítky milionů let, jsou nejstarší v Čechách i nejdelšími jeskyněmi u nás. Další možností, jak se ukrýt před sluncem, je štola Halíře, dnes součást muzea v Jílovém u Prahy. Vznikla ve 20. století jako průzkumné důlní dílo a má výjimečný kosočtvereční profil. Je bezbariérová, takže na prohlídku můžete i s vozíkem či kočárkem. Mnohem starší je štola svatého Josefa. Pravděpodobně se tu těžilo už v předhusických dobách. Dnes je přístupných 200 metrů s expozicí o dolování zlata. Stejné pocity jako dávní horníci zažijete ve štole svatého Antonína Paduánského, také u Jílového. Ta vede ve dvou úrovních spojených systémem sedmi žebříků v původním úzkém komíně. Svítit si budete skutečnou hornickou lampou.
1: Lori Anderson a její tajvanský kolega Huang Xinqian vytvořili pro letošní pražský Signal Festival společnou imerzivní instalaci na měsíc. Dílo bude k vidění v placené zóně divadla X10, a to v části festivalu Signal Insight. Site-specific inscenaci připravuje Laterna Magika Národního divadla, která se po krátké odmlce na festival vrací. Letošní 14. ročník Signal Festivalu se uskuteční od 15. do 18. října. Londýnské parky, které jsou během léta obvykle plné zeleně, letos na mnoha místech připomínají vyprhlou step. Záběry z dronu ukazují rozsáhlé plochy ze žloutlé a vysušené trávy. Anglie se potýká s mimořádným suchem a sérií vln veder. Z guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: Festival, který psal rockové dějiny. To je Woodstock. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: No, přátelé, 14 hodin na 11 minut začíná nedělní odpolední vysílání Rádia Beat. Od mikrofonu zdraví Dan Kohout. No a samozřejmě se opět ponoříme do atmosféry Woodstocku. Nejen toho prvního legendárního z 69., ale zabrousíme i na ty výroční. V každém případě včera jsem mluvil odpoledne hlavně o kapelách, který hráli na Woodstocku v 69. Dneska se spíš zaměříme na tu historii, jak to všechno vzniklo, jak to všechno probíhalo, protože včera byly tyhle ty dotazy, co se tam dělo, jak ty lidi pili, jak jedli, kam chodili na záchod, takový další věci, které jsou pozor velice důležitý. Tak, pojďme, Crosby, Stills, Nash a Young, Sea of Madness, to je ten 69. rok samozřejmě.

Rádio Beat naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Největší setkání mírového hnutí nebo gigantický drogový večírek. V každém případě nezapomenutelný hudební zážitek. Po celý Woodstock víkend na Beatu.
1: Tak jak vlastně začal, jak vznikl festival Woodstock 69? No přátelé, byla to vlastně náhoda a začalo to inzerátem. Ten zněl takhle. Mladí s neomezeným kapitálem hledají zákonné a zajímavé investiční možnosti, tak je to, a nápady pro nové podnikání, konec citátu. Tak zněl tedy tento inzerát, kterým to všechno začalo. Podali ho Joel Roseman a John Roberts, dva kámoši z lepších rodin. Jeden byl advokát, druhý začínal na burze a oba hledali podnikání, do kterého by se mohli pustit, protože měli prachu jako želez. Měli tedy peníze, měli prostředky, byli mladí a otevření čemukoliv, ale chyběl jim nápad. Proto ten inzerát. No a přišlo jim přes 7000 odpovědí. Pravděpodobnost, že v takovém množství konkurence zrovna váš nápad zaujme, je velmi mizivá, to je asi pravda. Ovšem dvojici kluků jménem Michael Lang a Artie Cornfield se to přesto podařilo. První byl promotér a druhý hudební producent. Oba nějaký čas strávili v San Francisku, tak to bylo semeniště této muziky konce 60. let, kde tou dobou nasáli atmosféru hippies a plně se oddali myšlence, že hudba je jedním z pilířů nejen téhle subkultury, ale celé společnosti, prostě společnosti vůbec. No, já myslím, že názor správný, se kterým my býťáci budeme souhlasit až do smrti, co si budeme povídat. Tak, to byl ten úplný začátek. No jak to bylo dál? Za chviličku. Teď Richie Havens, nebo Havens, Handsome Johnny se jmenuje ta skladba, která zazní. Je to vlastně jeho první píseň festivalu, si to vemte, jo? Protože na začátku toho prvního dne byly neskutečný zmatky, už jsem o tom včera mluvil. Umělci se nemohli dostat včas na pódium, měl začít úplně někdo jiný, ale pořadatelé byli úplně zmateni, tak co budou dělat, proto ten den začal, ten pátek začal opravdu pátek 15. srpna, jenom připomínám, 69, začal dost zmateně, no a tak tam prostě sebrali Richieho Havense, který tam tak posedával s kytarou a čekal teda, co se bude dít, tak ho hodili rovnou do ohně, do jámy lvové, abych tak řekl, a vlastně celý Woodstock začal Richie Havens. A tohle je první píseň festivalu Woodstock 69. Richie Havens, Handsome Johnny. Mr. Richie Havens!

0: tři dny, které ovlivnily rockovou historii. Po celou sobotu a neděli na Beatu.
1: No tak, než se dostaneme k dalšímu pokračování té historie vzniku Woodstocku, tak jedna dopravní zpráva, informace, volal mi Býťák přímo vlastně z místa. Pokud cestujete po D5 od Plzně do Prahy, tak ještě před Ořechem je dopravní nehoda, dávejte v tomto místě pozor. No a teď už zpátky do roku 69, tedy 1969, začali jsme tím, že si dali dva podnikatelé, dá se říct, inzerát a ozvali se jim dva umělci, víceméně producenti. No a já budu pokračovat v tom příběhu, budu citovat z jednoho výborného článku, který to celý popisuje. V odpovědi Rosenmanovi a Robertsovi navrhli, aby tedy samozřejmě ti dva, já jim budu říkat, hippizáci, tedy Lang a Cornfield, tak navrhli, že společně vybudujou nahrávací studio. A to studio by mělo být v městečku Woodstock, v čemž tkvělo jádro myšlenky, jádro pudla tedy. Když tehdy chtěli hudebníci nahrávat ve skutečném profesionálním studiu, byli odkázáni na tradiční místa. New York, Detroit, Nashville, Kalifornie. Pokud někdo toužil po nahrávání na klidném venkově, měl smůlu. A právě to chtěli Lang a Cornfield lidem nabídnout, tedy muzikantům. Rosman a Roberts z nápadu nebyli úplně nadšeni, ale když si vyslechli, na koho všeho mají Lang a Cornfield kontakty, tedy na slavní muzikanty v té době, dostali mnohem ambicioznější nápad. Uspořádat hudební festival. Aha, a už jsme na stopě. The band Long Black Veil.

0: Woodstock. Legenda, která se zrodila na farmě. Po celý víkend na Rádiu Beat.
1: Teda řeknu vám, já když slyším Tři sestry a texty Fanánka, tak mě to vždycky, ale stoprocentně vždycky zvedne náladu. Ono to má spoustu aspektů, proč, to nebudu vysvětlovat, to by bylo nadlouho, ale hned se cítím lépe, zkrátka, to byla taková poznámka k tomuto. Teď trošku zase zkazím náladu, hlavně řidičům volal mi Ringo a volal mi z D4 směr Praha, D4 to je Příbram, jo, když jedete z Prahy, tak Příbram, Písek a tak dále a tak dále. Tak směr Praha k Cukráku, jakoby před jílovištěm už je fronta aut a vypadá to, že to bude s obou směrů i od Prahy, protože u jíloviště tam bourali starý most, takže tam omezený provoz a je to tím omezením, že se auta štosujou. Takže bacha na to, Ringo říkal, že je to tak na 15 minut. Ano, takže pozor, D4, před jílovištěm směr Praha, fronta aut. No a teď si trošku odskočíme z Woodstocku 69 a pojďme na Woodstock 1994. Woodstock 1994 byl hudební festiák pořádaný za účelem připomenutí 25. výročí původního Woodstocku v roce 1969. Koncert byl naplánován na 13. a 14. srpna v 94., ale třetí den, tedy 12. srpna, byl přidán, protože byl obrovský zájem. Už to nebyla jedna stage, ale byly to tři stage, no 90. leta, co si budeme povídat. Organizace i technika postoupily, že ano. Severní stage, jižní stage a doplňková Rave Stock. V sobotu 13. srpna na severní stage jako poslední vystoupila kapela Aerosmith jako jeden z hlavních táků tady toho Woodstocku z 94. Jenom chci připomenout, že na tomhletom festivalu bylo pozváno spoustu obrovských hvězd v téhletý době. Třeba Joe Cocker, který se účastnil i v 69. Cypress Hill, bylo to žánrově taky velice multi, dá se říct, ano. Nine Inch Nails, Metallica, Cranberries, Cukero, Yusundur, ty bráho, to byly hvězdy. Potom třeba The Allman Brothers Band, Spin Doctors, Bob Dylan konečně přijel, Peter Gabriel se taky účastnil, no a další a další. Nemáme moc času, takže pojďme zpátky tedy ke konkrétní písni Crazy, Woodstock 94, jako hlavní hvězda konce sobotního večera na severní stage Aerosmith.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký poslech vám přeje Petr Šimáček. I kdyby se podařilo zastavit stárnutí většiny lidských buněk, mozek a srdce by omezili délku života na zhruba 190 let. Ostatní orgány, například játra nebo kůže, by podle nové studie mohly fungovat i tisíce let, protože jejich buňky se dokážou obnovovat. Nikola Tesla už před 100 lety popsal vize budoucího vývoje civilizace. Jeho předpovědi mířily až k roku 2035. Řada z nich se později ukázala jako překvapivě přesná.
2: Jednou z myšlenek bylo kapesní zařízení pro bezdrátovou komunikaci. Řekl, budeme schopni okamžitě komunikovat s kýmkoliv na světě bez ohledu na vzdálenost. Nejen to, ale prostřednictvím telefonie uvidíme a uslyšíme jeden druhého dokonale, jako bychom stáli tváří v tvář. Přístroje budou úžasně jednoduché ve srovnání s naším telefonem. Člověk je bude moct nosit ve vestě. Teď do toho čumíme všichni, ale bez vesty.
1: Xiaomi uvedlo nová hybridní SUV Skynomad s levným benzínovým motorem od externího dodavatele. Přeplňovaná 15-stovka, používaná jako generátor elektřiny, vyjde v přepočtu asi na 25 000 korun, tedy výrazně levněji než běžné evropské motory. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.

0: začal vznikat, byl program. No dobře, no. Aniž by měli organizátoři zajištěný místo konání nebo techniku, začali rovnou oslovat kapely a není divu, že v takové situaci nikdo na nabídku nechtěl kývnout. No já se ani nedivím. Oni nevěděli, kde to bude, jo, oni nevěděli v podstatě, kdo to bude zvučit, ale myšlenka vyhrála, idea vyhrála nad realitou, bych to řekl svými slovy. No, trvalo několik týdnů, než podepsali první účinkující, ale pozor, ne ledajaký, kapela Creedence Clearwater Revival. Ti tehdy totiž platili za jedny z největších hvězd a svým způsobem odbourali obecný nezájem o festiák. Jakmile je měli pořadatelé potvrzený, ostatní muzikanti už se nechali přesvědčit celkem snadno a hlavně se začali skvěle prodávat lístky. Odhad 200 tisíc návštěvníků se začal velmi rychle naplňovat. No tak ve finále tam bylo mnoho víc lidí, co se budeme povídat. Ale takhle to bylo, začal, jako pořadatelé si mysleli, že 200 tisíc je maximum. No jo, ale v předprodeji se prodalo 188 tisíc vstupenek. Ovšem stále nebylo jasný, kam vlastně všichni zamíří, protože nikdo nevěděl, kde se ten festival vlastně, na jakém placu bude konat. No, jak to šlo dál? Za chvilinku, Janis Joplin, Cosmic Blues.
1: Talking about the Cosmic Blues, you know what I mean, man? If you don't know what I mean, you will soon enough. So...

0: celou sobotu a neděli na rádiu B.
1: No a budeme pokračovat v tom organizačním nebo vůbec v tom příběhu organizace Woodstocku za malou chvilinku. Teď ještě jedna dopravní. Přátelé, já jsem si říkal, že bude teďka jako v neděli klid, tak on nikdy není klid na těch silnicích, že jo, to je pravda. Ale dneska je to nějaký hustý, furt mi voláte, jenom moje poznámka, já jsem jel taky do studia, dnes odpoledne z Letňan, jakoby do centra. A můžu vám říct, že ty některý řidiči a řidičky, musím poznamenat, těch bylo víc, teda nic proti babám, tak jezdili jak magoři prostě. Úplně dneska jak se ochladilo, studená fronta, nevím, tak se to hnulo v myslích řidičů a bacha na to, buďte fakt opatrní. Psal mi Pepa, bouračka osobáku s cisternou směr z Hradce Králové na Prahu, tedy jde desítka, devátý kilometr. Bacha na tohleto místo, ano? No a teď už pojďme zase zpátky k Woodstocku 69. Skončili jsme tam, že pořadatelé tedy začali organizovat festival, že tvrdili různým městečkům a tam těm majitelům pozemků, že tam bude maximálně 50 tisíc lidí, lahali, protože už měli prodáno 188 tisíc vstupenek. No dobře. Tak zkoumali místa, kde by se to mohlo konat. Woodstock padl rovnou v momentě, když bylo jasný, že se tam nebude stavět studio. Stala se z toho názvu, ano, místa, jen značka celý akce. To znamená, že festival se nekonal ve Woodstocku přímo, ale tak se jmenoval. Ano, z toho jste to asi pochopili. No a ta akce se přesouvala dál a dál napříč státem New York. Městečku Wallkill je odmítli, ve městě Sojourners taky, všude a všem, kde na radnicích jednali, pořadatelé říkali, že nečekají víc než 50 tisíc návštěvníků, to je ta lež. Vstupenek měli prodáno samozřejmě téměř čtyřnásobně. Úředníci na to šli různými oklikami, jak odmítnout. Někde třeba měsíc před akcí zavedli obecní nařízení zakazující zhlukování lidí do většího počtu než 5 000. Jako kdyby mi to něco připomínalo. Měsíc před začátkem festivalu zase ve Wallkillu odmítli konání kvůli myšlence, že mobilní toalety jsou v rozporu s atmosférou města. No prostě zvonokosy jak vyšitý, co si budem povídat. Jak to dopadlo dál, za chvilinku samozřejmě. Teď Mountain, kapela, která vystoupala taky na Woodstocku 69. Them Foreign Imaginary Western.

0: Woodstock, největší setkání mírového hnutí nebo gigantický drogový večírek. V každém případě nezapomenutelný hudební zážitek. Po celý Woodstock víkend na Beatu.
1: No a pokračujeme v tom příběhu Woodstocku. Skončili jsme tam, že kluci už měli Creedence podepsaný, hlásili se další skvělí folkaři, rockeři, prodáno téměř 200 tisíc lístků, ale stále nebyl podepsaný nějaký plac. Všude je odmítli různý výmluvy, to známe i tady od nás Evropy, potažmo z České republiky, vidíte. No ale tehdy situaci zachránil Max Jasgur z Bedelu, který nabídl pozemky své farmy, mlékařské farmy, to znamená, že tam měl kravičky, že ano. Pořadatelé betelským policajtům zopakovali známou lež o maximálně 50 tisíc návštěvnících. No to byla ale kurňa lež teda. A aniž by to tušili, řetěz různých zákazů a nařízení nedělal festivalu špatný jméno. Naopak, zafungovali jako šeptanda a na Woodstock se chystili další davy lidí, což ani samotní pořadatelé ještě netušili. No, jakmile je nějaká komplikace a dostane se to na povrch, tak lidi zareagujou. V tomto případě to bylo takhle, jak se vám to teď před chvílí popsal. Další kapelou, která hrála na Woodstocku v 69., jsem říkal už i včera, byla britská kapela tehdy už velikého jména, řekl bych snad světového, proto byla taky na Woodstocku The Who, Pinball Wizard.

0: Tři dny, které ovlivnily rockovou historii. Po celou sobotu a neděli na Beatu.
1: No, tak chlapci plac měli a teď co dál, že jo, zbýval necelý měsíc a festival konečně našel svoji destinaci, svůj plac tedy. Teprve teď začala pořádná dřina a sice vybudovat na louce infrastrukturu a zázemí. Cituji Langa, Mike Langa. Pamatuji si, jak jsem se zoufale snažil nechat zavést do festivalové zóny uprostřed ničeho telefon. No, a to byl, konec citátu tedy, a to byl jen jeden problém z mnoha. Bylo potřeba vyřešit jídlo, vodu, záchody, pódium, elektřinu, zvuk, to navazuje samozřejmě na to. A kromě toho areál nějak celkově zajistit pro návštěvníky. Muselo se improvizovat a i tak bylo jasný, že ne všechno se stihne. Jak se to nakonec řešilo, řeknu už za chvíli, teď Johnny Winter, jedna z hvězd festivalu Woodstock 69. And welcome with us, please, Johnny Winter.

0: Obědový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Východočeské muzeum v Pardubicích získalo do svých sbírek útlý zápisník Alfreda Bartoše, velitele paraskupiny Silver A a jedné z klíčových postav československého domácího odboje za druhé světové války. Paměťové instituci zápisník darovala Adéla Šobíšková z Prahy, jejíž rodina ho vlastnila od 90. let.
2: Stalo se to vlastně tak, že se k nám dostal z pozůstalosti po vdovci, po sestřenici pana Bartoše, který byl nejlepší kamarád mého dědečka, který byl postřelen 45. u rozhlasu a potom na stará kolena žil sám a žil vlastně ve Strašnicích vedle nás v ulici.
1: Na arcibiskupském zámku v Kroměříži lze vidět výstavu, která sleduje proměny zpodobnění lidského těla od antiky až po současnost. Jmenuje se Figura kontemplativa a potrvá do 6. září. Obsahuje například díla italských sochařů a malířů Gian Lorenza Berniniho, Pietra del Vecchi, Simona Pignoniho nebo tvorbu současníků jako Romana Týce. Praha má druhý nejlevnější internet v Evropě. Měsíčně vyjde v průměru na 22,8 dolarů. Nejvíce za internet na kontinentu platí uživatelé v Curychu. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Rádiu Beat.

0: Legenda, která se zrodila na farmě. Po celý víkend na rádiu Beat.
1: 16 hodin a 8 minut posloucháte rádio Beat. Od mikrofonu zdraví Dan Kohout a pokračujeme v příběhu Woodstocku. Dostali jsme se do momentu, kdy čtyři pořadatelé stáli před rozhodnutím, jak zorganizovat vlastně začátek festivalu. Tak, já to tak zrekapituluji. Měli podepsanou smlouvu s Creedence jako první, okamžitě se nabalili další umělci. Prodáno bylo téměř 200 000 lístků. Měli plác, ano, ale na něm nebylo nic. To byla prostě jenom louka. Ano, tak stáli před otázkou volby, buď nějaký čas věnovat oplocení a zajištění toho areálu, aby se dovnitř nedostal nikdo, kdo tam neměl co dělat, a ti, co dorazili, měli pohodlný pohyb nebo se soustředit na technický zázemí, aby včas stihli připravit scénu, zvuk, světla a neriskovali ostudu v branži jako diletanti, který neumějí uspořádat koncert. No, oboje najednou prostě nešlo zvládnout. Rozhodli se pro druhou možnost a soustředili se na hosty a muzikanty za cenu toho, že přes okolní louky do areálu nakráčí dalších 200 000 neplatících návštěvníků. No, jak to dopadlo? Za chvilinku Arthur Guthrie, syn slavného folkaře, v podstatě učitele Boba Dylana. Walking down the line.

Rádio Beat naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Největší festák všech dob. To je Woodstock Weekend na Rádiu Beat.
1: Jak už bylo řečeno pořadatelé před začátkem festivalu, a opravdu zbývalo opravdu málo času, nevěděli, kam dřív skočit a co udělat dřív. I tak ale měli práce nad hlavu a pomoc jim přišla z nedání a to vděčněji jí však přijali. No, když si nedaleko usídlená hippie komunita z Hog Farm všimla, že na loukách okolo Yuzgurovy farmy se něco děje, přišli přiložit ruku k dílu a zároveň tím pomohli organizátorům zdrhnout od průšvihu. Když na místo přijížděla policie, Michael Lang vzpomíná. V mnoha případech jsme samozřejmě neměli patřičná povolení. Tak aby mě nezatkli, vydával jsem se za jedno z Hog Farm. Moc jsem se od nich nelišil. No tak víme, že Michael vyrostl v San Francisku, nebo tam načerpal ducha doby, atmosféru doby a že to vlastně hippík v té době rozhodně byl. Mimochodem, členové Hog Farm potom v průběhu festivalu pomáhali se zajištěním vlastně jídla, pití, zdravotní první pomoci a tak dále a tak dále. Třeba se o tom ještě něco během dnešního odpoledne víc dovíme. Teď už ovšem Creedence. Creedence, který první podepsali smlouvu s Woodstockem, že vystoupí. A díky tomu, znovu to opakuju, se přidali i další známí i méně známí muzikanti.

0: Festival, který psal rockové dějiny. To je Woodstock. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: No, Michael Lang v ukrytí nebo ukrýván hippizáckou komunitou se stranil policie, která ho mohla zatknout, že nemá měl příslušná povolení, tak vzpomíná na další chvilky, které museli podstoupit, nebo musela podstoupit ta čtveřice organizátorů, hlavně ty organizační. S úřady komunikovali po telefonu a stále je přesvědčovali, že mají vše pod kontrolou. Odmítali prakticky veškerou pomoc ze strany bezpečnostních složek. Guvernérovi státu New York dokonce vymluvili jeho plán poslat do oblasti 10 000 gardistů a pro pomoc se obrátili jen na posádku nedaleký letecký základny Stewart. Jejich vojáci zajistili alespoň základní pořádek a leteckou přepravu vystupujících hvězd. No tak to bylo ještě docela dobrý, co si budeme povídat. Za chvilinku už se zaměříme na návštěvnost. Kolik pořadatelé lidí čekali a kolik jich nakonec přišlo. To bude, myslím, zajímavý povídání. Na Woodstocku v 69. vystoupila i kapela The Incredible String Band. Asi mnozí z vás neznáte tenhle název. Jo, já taky ne. Ale můžu vám říct, že to byla jedna z mála zahraničních kapel, tedy britských kapel. The Incredible String Band, to byla kapela, která hrála takový psychedelický folk, nebo jak to nazvat. Já jsem říkal britská, tak spíš jakoby skotská. Vznikla v roce 1966 v Edinburghu. No, tak se s ní pojďme seznámit. The Incredible String Band, Gather Round.

0: největší setkání mírového hnutí nebo gigantický drogový večírek. V každém případě nezapomenutelný hudební zážitek. Po celý Woodstock víkend na Beatu.
1: Tak jak to bylo na Woodstocku s návštěvností a s mediálním ohlasem, nebo mediální reakcí, lépe řečeno? Říká se, že na Woodstock nakonec dorazilo 500 000 lidí. No tak reálnější odhad je 400 tisíc. I tak jde ale o číslo, který z festivalu udělalo fenomén tehdejší doby, tehdejší společnosti. Pro jedny šlo o moment, kdy se všichni na jedné vlně sešli a dokázali si, že s láskou a klidem jde všechno zvládnout a příjemně žít. Woodstock se přesně trefil do nálady hnutí hippies a stal se jejich symbolem. To je fakt. Na druhé straně supěla a vztekala se většinová společnost, to znamená burani, která nemohla akci vystát a brojila proti ní všemi možnými způsoby. Média o Woodstocku referovala překrouceně, zkratkovitě i za pomoci lží. Taky vám to připomíná bolševika. Ostudu si například uřízly noviny New York Times, který se v článku nazvaném Noční můra v Catskillských horách psalo, cituji, sny o marihuaně a rockové hudbě, které do Catskills přilákaly přes 300 tisíc fanoušků a hippíků, byly jen o něco málo příčetnější než touha, která vede lumíky, myšleno ty hippíky, kráčet vstříc smrti v moři. Skončili v noční můře bahna a stagnace. Co je to za kulturu, když dovede napáchat tak obrovské škody? Konec citátu. Mně to připomíná bolševický článek. Víte, jak jsme o tom mluvili? Ježíš, o našich osmdesátkách. Víte, o kterým článku mluvím? Když tak mě pomozte, napište mi to SMS-kou nebo mailem. No, pokud víte, o čem mluvím, úplně ten samej tón, ten samej náhled takových těch totalitních idiotů, který jsou poplatní v podstatě tomu režimu, který v té době vládnul. Ovšem, na rozdíl od bolševického Československa, v Americe přece jenom se dalo hned oponovat a nikdo vás za to nezavřel, jo? Tak to je jenom tady ten rozdíl. Chci zdůraznit. Ale pojďme zpátky tedy k tomu, jaký byly reakce na Woodstock. Tam psal New York Times, že je to kultura, která dovede napáchat tak obrovský škody. Pak se tady píše dál Inu Amerika na konci 60. Ještě během konání festiáku se tón New York Times, a o tom jsem se před chvílí zmiňoval, zmírnil. Zaprvé na základě telefonátů do redakce od zúčastněných, který vyvraceli zmíněná slova. Za druhý potom na základě protestu vlastního reportéra, tedy reportéra The New York Times, který z místa o akci referoval v jiném duchu a stěžoval si, co s texty editor provedl. No, seděl tam nějaký pitomec, že, který to celý všechno překroutil. Já jsem se teď normálně rozstekal, já nesnáším ty lži, co dokážou tady ti mocní provést a projde jim to. To bych se člověk posral, nezlobte se na mě za to slovo. Tak, pojďme zase k Santánovi, který exceloval na Woodstocku. Fried Bones and Some Home Fries. To je skladba, kterou teď uslyšíme, no... A co? No a pak budeme pokračovat, to je jasný, že jo? Jdem na to. This is called Fried Neck Bones.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Když vám dojde na dálnici palivo v Německu, dostanete pokutu až kolem 1700 korun. Přijde totiž o situaci, které lze předejít. U nás není prázdná nádrž přestupkem. Kvůli suchu je letošní léto pro vodáky na mnoha řekách špatné. Splouvat se ale daří velké řeky jako Dunaj nebo Labe, kde omezení plavební dopravy usnadňuje jízdu menším plavidlům. Kuba Turek z horydolice.cz říká, že tak budeme mít řeku v podstatě pro sebe.
2: Přesto musíme dávat pozor na plavební dráhu, protože všechny plavební dráhy jsou vyznačené zelenými a červenými bojemi a my na našich malinkatých plavidlech, to znamená zekánových kajacích, možná pramicích, se těmto drahám musíme vyhýbat, případně se držet při jejich stranách. Dunaj určitě lze v současné době sjíždět úplně bez jakýchkoliv problémů. Z Vídně, rakouského hlavního města, přes Bratislavu do Budapešti a můžeme klidně pokračovat dál až v Černém moři. Samozřejmě to je trošku s nadsázkou. Ta spodní část od Chorvatska dolů, to znamená přes Srbsko až k hranicím s Ukrajinou, není příliš bezpečná, ne z hlediska toho, že by tam netekla voda nebo tam jezdily lodě, ale už se to blíží ukrajinsko-ruské frontě, takže tam bychom rozhodně neměli zkoušet plout. Zcela bezpečné je ovšem Labe, protože teče na sever, teče do bezpečného Německa a pokud se chceme vyhnout velkému množství jezů na našem českém území, tak je asi nejlepší do lodě skočit v Ústí nad Labem a potom přes Děčín, přes průjezd skrz Československé Švýcarsko, kde je to nejkrásnější, pokračujeme přes Drážďany až do severoněmecké nížiny, kudy už ta řeka se sice pomalu, ale neustále balí až k Severnímu moři.
1: Pomalé nabíjení telefonu baterii zázračně neochrání. Redaktor webu Android Police, který dlouhodobě nabíjel extrémně slabým adaptérem, nezjistil oproti rychlému nabíjení téměř žádný rozdíl v degradaci baterie. Moderní smartphony si dnes nabíjení řídí sami a pro životnost je důležitější teplota než výkon nabíječky. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.

0: definitely was in the right.
1: Woodstock. Tři dny, které ovlivnily rockovou historii. Po celou sobotu a neděli na Beatu.
2: 15 minut po 17. hodině vás zdraví Dan Kohout. No, pojďme zpátky na Woodstock a pojďme se ještě dotknout těch, dejme tomu, jak bych to pojmenoval, společenských problémů nebo reakcí. To je lepší, který způsobil Woodstock. Bavili jsme se o pošáhaných novinářích, naštěstí, který měli ve stejné redakci redaktory moudré, kteří psali pravdu, takže pošahanci neměli v Americe zas takovou příležitost, jako kde jinde, co si budeme povědat. No ale pojďme ještě k těm problémům, co způsoboval Woodstock. No problémům, co vyvolal, jakoby, jo. Ne, samozřejmě nepatřičně a nepravem. Problematickou pověst měl festiáky v očích, dá se říct, muzikou nepolíbený veřejnosti. Je třeba podotknout, že polovina srpna je doba, kdy ve většině států federace už skončily prázdniny a rozběhl se školní rok. Koleje začaly rodičům hlásit absence dětí a v mnoha rodinách i na univerzitní půdě spílali organizátorům, že ze studentů dělají záškoláky. No proč? No protože všichni jeli na Woodstock, jo? Ačkoliv Woodstock oficiálně probíhal během víkendu, do areálu se začali lidi sjíždět mnohem dřív a už v úterý. 3 dny před akcí bylo na místě přes 50 tisíc lidí, mezi kterými se museli motat technici, řemeslníci, pořadatelé, snažili se na poslední chvíli dostavit, co šlo. Co si pak po návratu dětí a

0: studenti týden záškoláctví kvůli hippie akce vyslechli, se můžeme jen domýšlet. Nemluvě o tom, jak snadný téma to bylo pro média, který se vždycky tak jako přiživějí, když je někde nějaká senzace. Co si budem povídat? Pozor, teď neútočím vůbec na novináře. Jsou média, kde fungují moderátoři, kteří dělají naprosto skvělé zprávy, mluví i pravdu, mají vše ověřené. Ale jsou potom taková jiná média, kde se smouky z komára dělá velbloud a vůbec, a možná jinou obráceně. To je no. To už nebudeme rozebírat. V každém případě, jak rodiče spílali potom po návratu svým ratolestem, to si dokážu představit, zažil jsem to na vlastní kůži a já myslím, že my všichni, přátelé, jo, vy, co posloucháte Rádio Beat a Big Beatem žijete, tak jste o svých rodičů taky občas slyšeli nějaký výčitky, že jo. No, to jen pro dokreslení. Jednou z hvězd na Woodstocku byla i Joan Baez, která byla snad ve čtvrtém měsíci těhotenství. No, budoucí maminka takhle to tam dala. Drugstore, Truck Driving Man.
1: Hello to all friends of the draft resistance revolution in America. Good evening, I hope it stops raining. One thing about the draft resistance that's different from other movements and revolutions in this country and that we have no enemies. And it's one of the beautiful things about it. And to show that our hearts are in the right place, we'd sing a song for the governor of California. Ronald Reagan, zap. He's a drugs.

0: Woodstock. Legenda, která se zrodila na farmě. Po celý víkend na Rádiu Beat.
1: Sami to víte, člověk ve svém životě nemůže říct, že se dá na každýho spolehnout. Ale já musím říct, a opakuji to už tisíckrát, že na vás, na posluchače Rádia Beat, se člověk může spolehnout stoprocentně. Mluvil jsem o štvavých článcích New York Times na Woodstock a srovnával jsem to s bolševickou dobou 80. let tady u nás, tehdy v Československu. A nemohl jsem si vzpomenout na ten článek, který haněl naše punkový novovlný kapely, haněl tento probuzení svobody, který přinesli muzikanti. A vy jste mi hned pomohli, nebudu vás všechny jmenovat, protože vás zafo. Nová vlna se starým obsahem, tak se jmenoval ten štvavý, hnusný bolševický článek. Tak, díky moc za pomoc. Tak, pojďme zpátky na Woodstock. Průběh festiáku samozřejmě nebyl bez problémů. Už tak dost narychlo vybudovanou infrastrukturu sabotoval déšť, to je známý, který většinu areálu proměnil v bláto, no v bazény bláta bych řekl spíš. A některé příjezdové cesty v podstatě vymazal z mapy. To pořadatelé nutilo k další improvizaci, včetně překopání programu. Hned několik vystupujících vypadlo z line-upu, včetně úvodních Sweetwater, protože zůstali trčet na zacpaných silnicích nebo je policie nepustila do areálu. O tom jsem se taky už zmiňoval i včera. Úřady se po zjištění, kolik lidí reálně dorazilo, rozhodli uzavřít některé silnice a návštěvníky i hosty. Policie nekompromisně nutila obracet auta a jet pryč. Na závěr festivalu to s programem nebylo o moc plynulejší. Bez pochyby historickým momentem je poslední set celého Woodstocku, kterým byl Jimi Hendrix. Ten hrál v pondělí v 9 ráno, až takový zpoždění nabral nedělní program kvůli dešti, taky jsem se zmiňoval. Hrál 400 tisíc tam bylo, jo, zhruba. A Jimi Hendrix v pondělí v 9 hrál už jen pro 20 tisíc lidí. No, tak si to vemte. Bych chtěl znát názor Jimi Hendrixa, jak se cítil. Já myslím, že Jimi Hendrix měl jiné radosti. Myslím tím, víte, co myslím, že mu to bylo v podstatě možná i jedno. Pojďme ovšem na Woodstock, teď se odskočíme zase na 25. výročí Woodstocku, tedy do 94. roku, už jsem o tomto festiáku mluvil. Tři scény, velký hvězdy, hráli jsme si Aerosmith, nahrávku z tohleto festiáku a teď si zahrajeme živou nahrávku Petra Gabriela z festivalu Woodstock 94. Jakou jinou než pecku, tedy jakou jinou pecku než bíkou, ne? To je jasný.

0: Největší festák všech dob. To je Woodstock Weekend na Rádiu Beat.
1: No tak jste to slyšeli. I takhle skvělá atmosféra byla na festivalu Woodstock 94 při písni Bikou Petra Gabriela o Stevenovi Bikou, nebo Bikovi, se blbě do češtiny skloňuje, jeho africkému aktivistovi, který taky podlehl apartheidu. No ale teď se vracíme zpátky do 69. Navzdory celkem bezproblémovému chování lidí na Woodstocku se bohužel tento festák neobešel bez komplikací, včetně bohužel těch nejtragičtějších. Ačkoliv se to snažili organizátoři relativizovat, po letech se úředně došlo k součtu, že dva lidi umřeli, jeden se předávkoval, no a druhýho ve spánku na jednom ze vzdálených polí přejel traktor. No tak traktorista za to nemohl, protože ty pole byly plný bláta, on tam spal zřejmě zhulenej nebo vožalej ve spacáku a splynul s tím bahnem natolik, že ten traktorista opravdu vůbec neměl šanci ho spatřit. Zároveň se na Woodstocku narodili dvě děti, což je radostnější událost, že jo? Jedno v autě zaseklým v zácpě a druhou rodičku evakuovali vojáci vrtulníkem. Kvůli problémům se sanitárním zařízením a nedostatku zdravotníků řada návštěvníků utrpěla i vážnější zdravotní komplikace, včetně potratu. To je bohužel, to jsou ty negativní zprávy. No, říkám to, jak jsem říkal tady, nesnáším, když se neříká plná pravda, no a naopak ještě, když se lže, tak to tady říkám naplno, že i takovýhle komplikace prostě byly. Crosby, Stills, Nash a Young, já myslím, že ty neomrzí, co si budem povídat, tak tady je máte.

0: Festival, který psal rockové dějiny. To je Woodstock. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: Opět platí, že na těch zprávách, o kterých jsem mluvil před chvílí, tedy těch tragických, udrogovaný mládenec, přejetej traktorem mládenec, potraty a tak dále, tak si na tom smlsla média. Navzdory tomu se ale brzy o Woodstocku mezi lidmi začalo mluvit v superlativech. Šlo o zlomový festival, který nejen hnutí hippies, ale všem fanouškům tehdejší rockový a alternativní muziky umožnil přestat vnímat sebe sama jako osamocený jednotlivce zatracovaný většinou konzervativní, co jsou prostě ty burani. Najednou byli celek, který dokáže velký věci a dokáže si je náležitě užít. Z Woodstocku se stal kult a dodnes je kultem. A ze všech hlavních organizátorů, z těch čtyř, hrdinové. Ale z hlediska těch konzervativnějších buranských Američanů provokatéři a padouši. To je prostě všude na světě, je to, přátelé, stejný. Na jedné straně jsou lidi, kteří koukají dopředu, snaží se o nové věci. Někdy se to povede, někdy se to nepovede, ale stále mají tu vůli a sílu něco někam tu společnost posouvat. A pak jsou ty burani, kteří budou sedět na zápraží na tom svým a nebudou chtít vůbec nic měnit. No, tak to je a tak to bude. Já jsem rád, že když jsem byl mladý, tak jsem byl takovej, revolucionář, no víte co, ne, když jsme všichni jsme byli mladí a byli jsme jako i tyto. A pak jsem si říkal, jak jsem stárnul, ty vole, hlavně, ať se kohouta z tebe nestane ten prďola, vole, ten buran, který bude sedět a kritizovat mladí lidi za to, co dělají. Ne, že bych neměl výhrady, pro boha to ne, jo, ale v tom smyslu, doufám, že jste taky takový, to je takový štěstí tohle zažít. Uvědomit si, že jste sice prďola a páprda, ale ne zas takovej. Asi takhle bych to řekl. Tak, pojďme si pustit další skvělou kapelu, kterou opravdu mám rád a která mě z těch nahrávek z Woodstocku strašně zaujala. Kapela Sly and the Family Stone. Sing a Simple Song. Výborná věc.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám, u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák zavede do podzemí Středočeského kraje.
2: Ten, kdo slunce opravdu nemusí, může sestoupit pod zem a vydat se do jeskyní a do dolů. Do dávných dob se ponoříte nedaleko Berouna. Koně pruské jeskyně, staré minimálně desítky milionů let, jsou nejstarší v Čechách i nejdelšími jeskyněmi u nás. Další možností, jak se ukrýt před sluncem, je štola Halíře, dnes součást muzea v Jílovém u Prahy. Vznikla ve 20. století jako průzkumné důlní dílo a má výjimečný kosočtverečný profil. Je bezbariérová, takže na prohlídku můžete i s vozíkem či kočárkem. Mnohem starší je štola svatého Josefa. Pravděpodobně se tu těžilo už v předhusických dobách. Dnes je přístupných 200 metrů s expozicí o dolování zlata. Stejné pocity jako dávní horníci zažijete ve štole svatého Antonína Paduánského, také u Jílového. Ta vede ve dvou úrovních spojených systémem sedmi žebříků v původním úzkém komíně. Svítit si budete skutečnou hornickou lampou.
1: Lori Anderson a její tajvanský kolega Huang Xinqian vytvořili pro letošní pražský Signal Festival společnou imerzivní instalaci na měsíc. Dílo bude k vidění v placené zóně divadla X10, a to v části festivalu Signal Inside. Site-specific inscenaci připravuje Laterna Magika Národního divadla, která se po krátké odmlce na festival vrací. Letošní 14. ročník Signal Festivalu se uskuteční od 15. do 18. října. Londýnské parky, které jsou během léta obvykle plné zeleně, letos na mnoha místech připomínají vyprhlou step. Záběry z dronu ukazují rozsáhlé plochy ze žloutlé a vysušené trávy. Anglie se potýká s mimořádným suchem a sérií vln veder. Z guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: Woodstock, největší setkání mírového hnutí nebo gigantický drogový večírek. V každém případě nezapomenutelný hudební zážitek. Po celý Woodstock víkend na Beatu.
1: Přes všechny problémy v podstatě ve fázi zrození průběhu Woodstock opravdu zabodoval nejen v Americe, ale jeho sláva díky nahrávkám, dokumentům se dostala do celého světa a myslím si, že mnoho lidí té generace tehdy po celém světě litovalo, že tam taky nebyli. Měl Woodstock byl takovým momentem, který mohl rozjet podobný festiáky ve stejném duchu. Ale ono je vždycky nějaký ale. Opět platí, že si na těchto zprávách smlsli média, na těch negativních a bohužel

než se stačila akce, její duch ve společnosti, v té americké především tehdy, že jo, více etablovat a že k tomu měli sakra dobře nakročeno pořadatelé, na obzoru se stahovala mračna. Totiž jen pár měsíců po Woodstocku, tedy 6. prosince 1969, se v kalifornském Atlamontu konal festiák. Od něhož si mnozí slibovali stejný zážitek i dopad na společnost. Stal se ovšem pravej opak. Kvůli naprostý anarchii v konzumaci drog, nepokojům a násilí vyeskalovanému až do ubudání mladého kluka, který se jmenoval Merritt the Hunter, festival skončil s tou nejčernější pověstí a udělal tak krvavou tečku za celými 60. léty i hnutím hippies. Jo, jak málo stačí, jeden nepovedený festival, no nepovedený, to je slabý slovo. Prostě děláte festiák, přijdou tam zdrogovaný, ožralý magoři, který se neštítí ničeho, protože o sobě vůbec neví a v podstatě zničej celý hnutí, který mělo našlápnuto přelejt se úspěšně do 70. let a pořádat skvělý akci se skvělou muzikou ve skvělém společenství lidí z různých zemí třeba, nebo i možná různého věku. To je prostě paradox lidské společnosti. No, nebudu filozofovat, ale tak to prostě bylo. No, s tím nic nenaděláme. I když prozor, teda duch Woodstocku znovu se zrodil, byly ty výroční koncerty, které už teda neměly samozřejmě ten šmák toho původního Woodstocku, ale zrodily se další jiný festivaly a tady v Čechách, v České republice se koná spoustu skvělých festivalů a já myslím, že opravdu na vynikající úrovni se skvělou muzikou, jak tou naší, tak tou zahraniční, tak co? Jakmile má člověk dobrou vůli, tak to funguje dál a dál. Country Joe McDonald's, Woodstock 1969.

0: tři dny, které ovlivnily rockovou historii. Po celou sobotu a neděli na Beatu.
1: Před chvílí Kabát a pecka, kdo ví jestli. Už jsem to říkal několikrát, tahle ta píseň je jedna z nejlepších, nejkrásnějších, co jsem kdy slyšel. Především díky tomu vynikajícímu textu, klobouk dolů. Teď trošku prosličtější zpráva. D1 na Brno, 73. kilometr havárie, 3 osobáků, dělá se kolona, dálnice uzavřená. Je to trošku starší zpráva od Jarina, díky Jarine, ale pokud je to takhle vážná nehoda, tak si dávejte, když tak, pozor. No a zpátky na Woodstock ještě jedna vzpomínka, ještě budou vlastně tři. Ta jedna z nich se jmenuje White Rabbit, Jefferson Airplane.

0: Woodstock. Legenda, která se zrodila na farmě. Po celý víkend na Rádiu Beat.
1: No a můžeme pomalu rekapitulovat víkend s Woodstockem a rekapitulovat opravdu pozitivně. Tak poslechněte si sami. Ahoj, Dané. Díky tobě a Jirkovi za hezký víkend a ještě klasickou rockovou muzikou. Bylo to moc super od včerejšího rána do dnešního večera. Ať vám to hraje Pepa. Díky, Pepo, za tyhle fakt milý slova. Další. Ahoj, Dané a ostatní beatáci. Super muzika z Woodstocku. Je jen škoda, že v době, kdy probíhal, jsem byl malý klučina. Skvělá doba a muzika, to musel být mazec, zvláště v dešti, být větší a nebyla tady ta železná opona, jistě bych se chtěl zúčastnit, tak díky a zdar, napsal tady Pavel. Tak, těch zpráv je víc, ale už není příliš času, za chvilinku už další pořad. V každém případě k tomu vzkazu Pavlovu, že bych se chtěl zúčastnit. Ano, zažil jsem krásné doby v 90. Můj názor, jo, jenom moje zkušenost. To jsem se cítil opravdu šťastně a svobodně. Jednak člověk byl ještě krásný, mladý a hepkej, že jo? A hlavně ta doba byla nadějná. Čím dál, tím víc je to horší a horší. Nemyslím ekonomicky, zase to nemám na mysli, ale spíš tou úrovní, tou atmosférou doby, lidstvem jako takovým. No nevím, jaký máte názor vy, ale já jsem trošku skeptický. Ale nechci vám kazit náladu a optimismu mi taky trošku ještě zbylo. Ale právě na tom Woodstocku bych chtěl být. Chtěl bych se narodit, já nevím, v roce 1949, sice ne tady, do samozřejmě komunistického masakru, ale někde ve svobodném světě a zažít ten Woodstock. Protože ve 20 bych to zvládnul, teď v tomhle věku bych samozřejmě se tam zbláznil, jo? To bych jako asi neustál, ale tak, jak to tam bylo, bahně a nadšení, bahno, tráva a dále a tak dále a tak dále. Ale kdyby mělo 20, tak bych tam chtěl být. Chtěl bych zažít tu dobu, tu vůni, nefalšovanou vůni svobody. To je můj názor a moje přání a moje takový, no, jak to říct, no přání asi, nebo spíš myšlenka. Tak, The Band ještě a pak, já myslím, že Joe Cocker to završí nejlíp.

0: Největší festák všech dob. To je Woodstock Weekend na Rádiu Beat.
1: Ano, a jsme na konci. Končí Woodstock Weekend, festival tří dnů míru a muziky. A můžeme klidně říct i lásky, že jo. Já bych to takhle skoro až kýčovitě zakončil, ale nemyslím to jako kýč, jo. Určitě ne. Za chvilinku už větrník a pak Hard and Heavy. Užijte si zbytku letní teplé neděle a já se v úterý v rokový zpovědnici budu na vás znovu těšit. Krásný nedělní večer vám přeje Dan Kohout. Mějte se, čau.

0: Radio Beat.
1: Časopis Classic Rock. Legenda přichází a je plná rozhovorů. Deep Purple o tom, proč už kašlou na trendy. Hollywood Vampires o tom, proč hrají songy mrtvých kamarádů. A Ronnie Wood o nové desce Stonu i své solové kapele. Právě v Trafikách.
0: Čerstvá rocková muzika. Aktuální novinky. Špičky světových hitparád. Prostě větrník. Větrník.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na rádiu B.
1: Každý větrník by měl mít něco svého, specifického, i když jde o 1008. vydání, jaké je to dnešní. To si myslí Jaromír Tůma, který vás zdraví od mikrofonu s tradiční technickou podporou Pavla Černocha. Tou úvodní větou jsem si docela naběhnul, protože jedinou zvláštností dnešního pořadu je skutečnost, že všechny nominované kapely už tady byly, byť třeba jen s jedinou písní. Aspoň se o nich nebudu dlouze vykecávat. Platí to i o Greilnei z německého Dolního Saska, kteří těží z dozvuků předvánočního 7. alba Forever. Titul otvíráku Necronomicon. Střídá je hudba skejťáků v roce 1989 v New Brunswicku ve státě New Jersey založená kompanie Bouncing Souls, řídící se heslem Tanec pogo nezná pohov. S výjimkou bubeníka si drží původní sestavu i na 13. album Born to Bean, které 26. června vstoupilo do obchodu. Zažehlo zde plamen skladbou The Light.

0: rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Album lze zařadit do žánru klasická hudba. Zírám na propagační doporučení českého vydavatelství a říkám si, to už si umělá inteligence dovolila přes příliš. Řeč je o nahrávce Street of Dreams alba Ride the Rainbow, které vyšlo 16. června jako výběr toho nejlepšího, co pod lavičkou skupiny Rainbow dal do oběhu její zakladatel, anglický kytarista Richie Blackmore. Což o to, skladba je to parádní a zpívání Američana Jella Hexa na úrovni. Proč ale touto klasifikací měnit zvyklosti a vyvolávat slovo do pranice?

0: niente.
1: Radio Beat.
2: Političtí komentátoři působili už v 18. století a jedním z nich byl kritik britské vlády Junius. Jeho pseudonym si v roce 2003 přivlastnila rocková skupina z Bostonu. Letos po 26. červnu šíří jeho kontroverzní pověst v postmetalovém stylu na čtvrtém albu Sotera, z kterého si poslechneme snímek The Oracle.

0: Vietrník na rádiu B.
1: Kořeny skupiny Gus sahají rovněž do Bosnu. Hlavní slovo v ní však hráli přespolní studenti proslulé konzervatoře Berklee College. Jejímiž papíry se může pochlubit i několik mých kamarádů, rozuměj českých absolventů. Hráči, kteří odtud zešli, jsou jiní, všestranější, je jim blízký jazz, blues, klasika a přirozeně rock. Kapelou, která nezapře geny z Berklee, jsou od roku 2012 Goose, dneska zabydlení ve Wiltonu ve státě Connecticut. 12. června vydali na vlastní etiketě 6. album Big Modern a pro nás mají ukázku Torero, ole!

0: metry.
1: Radio Beat. Dvě pravidelné rubriky mají noty rozdány předem. Jejich směřování napovídají názvy Ploužák a Kláda. K pomalému tanci Tělo na tělo nás vyzve Coming Home z alba Avalanche, 9. v diskografii skupiny Embrace. Ta pochází z anglického Bailiff Bridge v západním Yorkshireu, kde vznikla v roce 1990. Když jsem scháněl o desce nějaké další informace, narazil jsem na důvěrnost, která měla možná zůstat utajená. Předchozího 8. alba se prý prodali 4423 výlisky, přitom ale dosáhlo 9. příčky na žebříčku Spojeného království. To ale není mnoho na hrdý, pyšný, světové trendy určující Albion. Smutná bude píseň, která zazní.

větry. Radio Beat. Někdo by možná uvítal ve větrníku více informací o pohybu na hitparádách. To ale zklamu. Je to nuda ve stojatých vodách. Otevřu prestižní žebříček po Vortex, americkou stovku heavy metalových alb, a co vidím? První Metallica, druhá Metallica, třetí Tool, čtvrtá Metallica, pátý Tool, šestý Tool, sedmý Tool, osmý Black Sabbath. Vody se přece jen zčeřily po 26. červnu, kdy vyšlo v luxusní remasterované edici album Metallica Reload z roku 1997. Jehož nahrávka Prince Charming splňuje to, co očekáváme od rubriky Kláda.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na Rádiu B.
1: Od Metaliky jsme už hráli 22. kousek, splňuje tudíž naše pravidlo pro začlenění mezi laureáty Větrníku. Ale na záda mu dýchá německá formace Masterplan, pro kterou hovoří přísun nového materiálu. Vyšel 26. června na 7. albu Metamorphosis a potvrzuje stabilitu kolem zakladatele souboru, kytaristy a zpěváka Rolanda Grapova. Ten řešil poslední personálie v roce 2016, kdy se jeho český bubeník Martin Martuš Škaroubka rozhodl, že 100% angažování v britských Cradle of Filth představuje přece jen větší terno. Co budeme poslouchat? Chase the Light.

Vietrník na Rádiu B. Jakmile někde problesne zmínka o kapele, kterou ovlivnil Psychedelic, už tam běžím, už tam čichám, už tam slídím. Nenadarmo jsem vyrostl na Pink Floyd, ještě se Sidem Barrettem, na Yardbirds a Vanilla Fudge. 26. června vyšlo Bliss, lehce psychedelické páté album skupiny Temples z anglického Ketteringu. A to mě vrací do plátí nahrávkou Revelations.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na rádiu Bíl.
1: Dnešní 27. petardou pro větrník to bude už slušná nálož, kterou instaluje Shinedown, skupina z Jacksonville na Floridě. 29. května vypustila 8. album s lakonickým názvem 8 a skladbou So Glad That You Asked, kterou definitivně uzavřeme dnešní větrník. A pokud od něj nestratíme klíč, jako Rodrigo v úžasné knize Jaroslava Foglara 90. pokračuje, za týden tu budem zas. Na starost i na povel si to bere Jaromír Tůma.

Ano, právě se vracím z Hradu, chtělo by se říct takhle na začátek pořadu Hard and Heavy a zároveň dodat, že si nedělám legraci, že nekecám, že fakt se vracím z Hradu, protože včera večer, nebo dneska ráno vlastně bych měl říct, tak skončil festival Rock Castle a to posledním vystoupením, které zároveň budíš připomenuto v první písni dnešního vysílání našeho metalového speciálu. A sice Savatáž. Jejich Hall of the Mountain King byla vlastně zavírací skladbou celého toho jejich setu, na který mnozí fanoušci tady u nás museli čekat hodně dlouho, aby se ho konečně včera po půlnoci v Moravském Krumlově dočkali a všichni, kteří tam byli, mi doufám, dají zapravdu, když řeknu Hergot, ten zvuk. Ten zvuk byl, to jsem dlouho neslyšel, něco takhle čistě, krásně, dobře nazvučeného jako včerejší koncert kapely Savatáž. Nebo Savatáž, záleží, jak to vyslovujete vy, ale výsledek tento má stejný. Hall of the Mountain King včera ukončila festivalové dění v Moravském Krumlově, odstartovala to naše pravidelné nedělní setkání nad metalovou muzikou, kde když už jsem začal mluvit o tom festivalu Rock Castle, který máme za sebou, tak bych mohl vytáhnout i z těch dalších dní velmi výrazná vystoupení, doprovázená třeba obřími žlutými dvoumetrovými nafukovacími kachnami, a nebo třeba, ale musím říct opravdu a smeknout klobouk, fantastickou pódiovou show s tím vším, kterou tam předvedli Powerwolf.

0: na beatu.
1: Hailstorm a nejenom ty zmiňované nafukovací kachny, které doprovodily celé to jejich prudce veselé vystoupení v Moravském Krumlově, ale taky obří nápis fuck you a pozdrav fuck you Moravský Krumlov, který zazněl v samotném závěru toho jejich vystoupení. To je jedna z věcí, na kterou si myslím, že leckdo bude z Moravského Krumlova pamatovat, protože Hailstorm patří a vždycky patřili mezi kapely, které se neberou úplně vážně, a to se promítá i v tom koncertu, ať už hrají tam či někde jinde, tohle se povedlo. Stejně jako se povedlo vystoupení kapely Powerwolf, i když zaměstnalo technické týmy vydatně, protože přes noc se nespalo, přes noc se stavilo, skládalo, vykládalo. A toho materiálu, který si Powerwolf přivezli do Moravského Krumlova, bylo opravdu velmi hodně. Takže se v podstatě v zákulisí nedalo celý ten páteční den vůbec pohnout, než se tady ten veškerý materiál použil, ale taky se použil. Stálo to za to. Podívaná to byla velkolepá. Čímž můžu vlastně pro letošek tak jako uzavřít chce nechce tu naší svatou trojici, jak o tom často mluvívávám, tedy festivaly Metal Fest, Masters of Rock a Rock Castle, protože všechny tři, ty letošní, už mají odškrtnuto a už je hotovo a už se žádný další na letošek neplánuje. Za to se vydatně plánuje na příští rok a tady by se, myslím, vyplatilo už, když jsem teda otevřel tohle téma takhle na začátek pořadu Hard and Heavy, tak jako připomenout to, co už víme, abychom se mohli o něco více těšit. Třeba na Masters of Rock, kde bude vystupovat Bruce Dickinson, nebo třeba kapela Therion, krom těch dalších.

0: Radio Beat.
1: Bruce Dickinson, Afterglow of Ragnarok z desky, to je pro dnešek zatím poslední, ale té, která už by se měla taky do budoucna a dočkat svého nástupce, tady The Mandrake Project, ta je z roku 24, Therion, tam jsme šahli do 90. Two Mega Therion je záležitost z desky zvané Telly, která vycházela v roce 1996. Ta je právě teď aktuálně za námi. Jakožto pozvánka na Masters of Rock 2027, kde už můžu sloužit nějakým tím datem pro ty, který třeba už mají nakoupený takový ty papírový kalendáře na příští rok, anebo na ty, pro ty, kteří si dělají poznámky do mobilních telefonů, no tak tam to samozřejmě není problém. Tak vlastně by se mohlo říct, že se vrací Masters of Rock na ten svůj obvyklý víkend. Letos to bylo jakože oproti normálu o týden posunuto, tak příští rok už to bude zase zpátky. 8. až 11. července 2027, opět ve Vizovicích, samozřejmě. No a když jsem u toho, tak taky zmíním plzeňský Metal Fest, který, pozor, se oproti normálu posouvá o týden na příští rok a bude se konat od 11. do 13. června v Plzni v Amfiku. Tam budete moci vyrazit a poslechnout si tam spoustu muziky. Nebudou tam chybět Arch Enemy, samozřejmě v nové partě. Stratovarius budou slavit své výročí, to už dneska víme. Bude tak trošku country v podání uskupení Me and Dead Man, tak to vám můžu slíbit. The Apocalyptische Reiter třeba dorazí na příští ročník Metal Festu. Nebudou chybět Varg, Heidefolk, určitě nebudou chybět Edguy, protože ti tam budou slavit zároveň svůj konec a loučit se s fanoušky. No a bude tam spousta i takové té mladé krve, na kterou se často velmi těším na festivalech, když se bavíme o kapelách, které jsou takový méně známí, protože se v tom čas to najde něco, čemu předvídám zářnou budoucnost, třeba uskupení League of Distortion.

0: Radio Beat.
1: Němečtí League of Distortion, jejich velehit z roku 22 zvaný Wall for Lamp, ten je právě teď za námi. Co by? Jednak ohlédnutí za letošními festivaly, jednak ohlédnutí se dopředu za festivaly příštího roku, abychom si teď mohli říct, dost bylo festivalů, alespoň na nějakou chvíli, protože pokud vás zajímají koncerty a živá vystoupení, no tak Petr Koral po desáté chystá ve svém speciálu takový koncertně festivalový servis, takže projdeme, co všechno je možné u nás někdy v dohledné době vidět, a bude to takový ostřejší, řekl bych, což konec konců vidí všichni, kteří koukají i na playlist uveřejněný na webu Rádia Beat, na Facebooku, Instagramu a bohu ví kde všude, tam vidíte už teď, co Petr Koral chystá na ty příští minuty a hodiny v rámci našeho společného vysílání. Já ale za sebe se teď od těch festivalů můžu tak trošku odtrhnout a začít si vyřizovat resty, protože minulý týden jsme řešili pozvánky na Rockcastle, předminulý týden jsme řešili pozvánky na Brutal Assault a díky tomu jsme se nedostali na to, co si já tady sulcuju, tak jak mi to postupně přichází, jako ochutnávky věcí, které by vás, myslím si, mohly možná zajímat, protože jsou to ty nové připravované záležitosti. Jednou z těch věcí může být třeba právě oslava výročí kapely Accept, která koncertně je za námi, ale chystá takový ucelený soubor nazvaný Teutonic Titans. Budou to věci z let 76 až 2026, ovšem v podobách, které dost možná neznáte. Určitě znáte Save Us v té původní verzi z desky I'm a Rebel z roku 80. Ovšem, ta letošní verze z roku 2026, ta je jiná. Tam kromě kapely Accept vystupují také hosté, což je Tobias Forge z kapely Ghost, Frankie Velo na basu a potom taky bubeník Ray Luzier. Ti se spojili s kapelou Accept proto, aby natočili novou verzi Save Us.

Radio Beat. Nový single Accept a její hostů Save Us, ten máme za sebou stejně, jako za sebou máme další jednu novinku, další jeden nový single, který skončil tady u nás Beatu a přišel z tábora kapele Frozen Crown, respektive jejich vydavatele. I u nich se chystá cosi nového, i oni mají za sebou, dneska už můžeme říkat, mnoho vystoupení tady u nás, nejen festivalových, no a další se chystají právě s tou novou muzikou. Kam patří třeba single nazvaný Reborn, ten máme právě teď aktuálně za sebou odškrtnutý. Není to poslední novinka, mám tady pro vás ještě nějaké další novinky, ale než se k ním dostaneme, pojďme se taky dostat ke starším věcem, tak jsem to jako v tom playlistu proložil a došlo i na Dream Theater, jejich Octavarium z roku 2005. No a vlastně otvírák na té desce The Root of All Evil, tahle věc je před námi.

0: Radio Beat.
1: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně a když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i zpřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sorority Side, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz.
2: Miláčku, pojď sem.
3: Ale když já nevím.
2: Neboj, nikdo tady není. A víš co? Předtím to bylo lepší.
4: Přesně. Mikina Beatu sekne každému. S kapucou i bez. V několika barvách a mnoha velikostech. Máme je s břichem i bez břicha. Mikiny Beatu objednávejte na adrese klub.radiobeat.cz.
5: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec.
6: Sraz fanoušků a majitelů americké legendy.
5: Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
7: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal. Některé knihy od Base a tak trochu matematika.
8: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 + 5.
9: 11.
8: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
7: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo.
10: 11 v 11.
7: A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie. Pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. Zítra v 11 večer na Rádiu Beat.

Dream Theater a taký KK Priest s riprem a věc nazvaná Reap the Whirlwind, tedy slovo, které Čech vyslovit nedokáže v té angličtině z desky. Zatím tam myslím poslední, The Sinner Rides Again, ta je právě teď za námi. To jsme byli v roce 2023, abychom se teď mohli posunout zase směrem k současnosti do mé kouzelné složky plné novinek. Něco málo bych tam ještě našel do dnešního dílu pořadu Hard and Heavy. Navíc vlastně celkem aktuálního, zvláště pro ty, kteří se chystají s touhletou sranda partou taky potkat, protože se tady teď bavíme o uskupení Glory Hammer, tom britském power metalovém, které je propojeno tak nějak historicky i s tou kapelou Aylstorm, o které už tady byla řeč, kde to taky stojí na tom, že si kluci úplně neberou sami sebe vážně a umí si ze sebe udělat trošku legraci. Tady je to tedy směřováno spíš k tomu vesmíru a nevím čemu, komiksům a podobně. A pravidelně se to objevuje tady u nás. A proč jsem říkal, že je to aktuální? No, protože se to opět objeví tady u nás. Když se podíváte do toho seznamu koncertů na podzim, který mají muzikanti z kapely Glory Hammer v plánu, tak je to teda, musím říct, docela solidní nálož. Těch zastávek není opravdu málo a jedna z nich má u sebe i českou vlaječku, to je ta, která zve do klubu Garáž v Ostravě 5. listopadu, tam totiž Glory Hammer přijedou. Co budou hrát? No, bezesporu průřez tím, co už je venku, ale myslím si, že i na nové věci by tam mohlo dojít. A jednou z těch nových věcí je čerstvě vydaný single nazvaný Die with a Sword in My Hand a zní takhle.

jsem dneska zmiňoval a budu zmiňovat další kapely, jejichž název už tady dneska padnul, protože jak víme, Kamelot chystají novou desku, bylo na čase, už to chtělo. A taky víme, že ta deska bude 14. studiová v pořadí, ponese název Dark Asylum a vyjde 28. srpna, takže velmi brzy. Ještě než školáci půjdou zpátky do lavic, tak my už budeme mít nové Kamelo, tam můžeme se těšit na ně. I na poslech té desky. Tak, jak je v poslední době, mám pocit zvykem, přijde mi to jako taková trošku módní vlna, proti které ale vůbec nic nenamítám, tak na té nové desce Kamelot se podílí hromada hostů. Ten seznam je poměrně obdivuhodný, mám-li vypíchnout jenom některá jména, tak určitě bych měl zmínit Clementine Delaney a její hlas, takový ten už pirátský, můžeme taky říkat, tak ta se přidala ke kapele Kamelot při natáčení, nebo třeba Tobias Sammet, jeho jsme taky zmiňovali v souvislosti s Edguy, kteří se budou loučit se svými fanoušky příští rok tady u nás v Plzni, aby se Tobias mohl už naplno věnovat svému projektu metalové opery Avantasia a mohl ty Edguy poslat tak trošku k ledu. Taky tihleti jsou právě součástí té nové připravované desky kapely Kamelot. Pojďme k další muzice, další novinky jsme odškrtli a kdo se dívá do programu na webu Rádia Beat, tak ví, že toho mám docela ještě dost před sebou, tak bych měl málo kecat a víc hrát. Nabídnu tedy Pyromace a hned do tupláku taky I Start.

Něco pro ty, kteří to mají rádi, takové, řekl bych, melodičtější. Pyra Maze a jejich deska Contingent z roku 2017, kterou jsme připomněli, skladbou Kingdom of Solace, a hned potom taková, zase jsem měl nostalgickou chvilku, taková ohlédnutí se za sbírkou muziky za starými časy, ještě tenkrát fungující kapely Iced Earth, ještě před tím průšvihem Johna Schaeffera, jež se tenkrát rozhodl, že vyzbrojen slzným plynem půjde s ostatními kumpány dobývat Kapitol. Zachránila ho nějaká ta amnestie Donalda Trumpa před tím, že nešel za Katr, ale kámošů docela dost ztratil tadyhletím počinem, takže vlastně všechny ty kapely, včetně Aisterce, mu v mezičase tak trošku rozpadly. On by se rád vrátil, sám říká, že doma dává dohromady nějakou muziku a začne se zabývat tím, kdo by s ním měl tvořit kapelu, ať už Aisterce nebo nějaký jiný projekt, jestli ukecá bývalé spoluhráče nebo si najde nové, tak to zatím není úplně jasné. Tenhle ten kousek, ten si myslím, že ho stál docela dost, ale když odhlédnu od téhleté stránky a jsem dalek toho, abych tady komentoval jakoukoliv politiku, natož americkou, tak já bych se teda přemlouval, prosím, za to, kdyby se nějaká ta muzika kolem Johna Schaeffera dala dokupy, protože mě to v Iced Earth tenkrát hodně bavilo a nejenom vlastně tam. Dali jsme si I Walk Among You, tahle ta muzika je právě teď za námi. Pojďme si pustit další, ať to všechno stihneme. Já jsem sáhnul tentokrát i do toho sloupečku, který doma máme vyskládaný deskami kapely Rage, tedy Peavyho a jeho kapely. Pojďme vzpomenout na Strings to a Web Hergot. Letí to jako blázen, to vycházelo v roce 2009.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Heart and Harry. Na Radio Beat.
2: Řekl bych, že do této chvíle by se mohly najít hlasy, které by říkali dobrý, tak se vrátil z festivalu a zapomněl na naši neoficiální rubriku zvanou Ať se mládí vyrovádí, ale nezapomněl, tohle to byl jeden z těch důkazů, že nezapomněl. I když ta deska taky není úplně nejčerstvější, já vždycky, když sepisuju playlist a dávám ho na web beatu, na Facebooky, Instagramy a podobně, tak mi tuhne krev v žilách, když mi dochází, jak už je to strašně dlouho, co jsem tu muziku slyšel poprvé, a přitom si pamatuju, kdy to bylo, že to bylo v podstatě nedávno, aspoň tak se mně to teda zdá, jo, a ono je to 13 let třeba od doby, co vyšla deska The Wrong Side of Heaven and The Right Side of Hell kapely Five Finger Death Punch. Ještě o rok déle to je, kdy vycházela deska kapely In This Moment nazvaná Blood, tenkrát velmi vydařená a do dneška myslím absolutně nepřekonaná.

In this moment Maria Brink a věc nazvaná Blood, ta, která desce Blood v roce 2012 dala svůj název, ale rozhodně to nebyla jediná, kterou můžeme z toho alba označovat za opravdový hit. Není to tak, že by tam byla jenom tadleta a kolem vata. Pokud vás tohle baví a neznáte tu muziku, tak já si myslím, s čistým svědomím můžu vřele doporučit. Jste-li fandové klasických postupů, no tak tam možná nebude úplně váš píseček, možná o to víc by to mohlo být to, co právě dohrálo, tedy takové super uskupení, které bohužel už dneska také nefunguje z jasných důvodů a příčin, které si říkalo, hell yeah. Stamp It přinesl tenkrát Petr Korál v roce 2010 a já jsem z toho byl úplně na švesku. I z té skladby Cowboy Way, která je tam v podstatě na začátku jako takový skoro otvírák, tak vidíte, to už je 14 let. Tu máme taky aktuálně za sebou. Pro mě je tak trošku nostalgická vzpomínka, i třeba na včerejší večer, protože já jsem na začátku našeho nedělního setkání tady v Heart & Heavy mluvil o festivalu Rockcastle a jak víme, no tak Zak Wild byl jedním z těch vystupujících společně se svými Black Label Society, zahrál právě včera večer ještě před těmi mnou vychvalovanými Savatáž. V zákulisí způsobil spoustu legrace a na koncertě způsobil, myslím, že spoustu skvělých momentů a chvil a nechyběla ani ta vzpomínka na Dimebaga, dokonce několikanásobná, nechyběla ani vzpomínka na Ozzyho, tak jsem si říkal, že právě tu Dimebagovic rodinu bychom mohli tak trošku připomenout právě i těma hlie, čím jsem se krásně zakecal v tom, co je za námi a měl bych spíš říkat, co je ještě před námi. Za mě třeba tuplák od M, mám tady Machine Head a mám tady i toho, co vystupoval na festivalu Rockcastle, ale s jinou partou, tady Alex Skolník je součástí Metal Allegiance.

Radio Beat. Machine Head z roku 2007 a tenkrát velmi chválené desky The Blackening, věc nazvaná Now I Lay Thee Down, je právě teď za námi, stejně jako Triangulum, takový speciální instrumentální kolos toho super uskupení kolem Alexe Skolnika zvaného Metal Allegiance. Ten dohrál z mého playlistu, toho věru mnoho nezbývá, zbývají nám tady akorát Killswitch Engage a pak si půjdu po svých, ale slíbím vám pokračování pořadu Hard and Heavy, protože ten sám o sobě ještě zdaleka nekončí. Petr Korál se sem chystá už za malou chvilku se svým koncertně festivalovým speciálem, abychom měli přehled o tom, co se na nás řítí a co bychom neměli v rámci metalové muziky a často tvrdě metalové muziky přehlédnout. No a Davis Alem, ti zas mají na hrbu samotný závěr toho dnešního nedělního večera, nebo úterního rána, to podle toho, jestli posloucháte premiéru či reprízu. Tak jako tak si zbytek pořadu Hard and Heavy užijte. Já se na vás v Hard and Heavy budu těšit za týden a jinak samozřejmě na beatu zítra.

0: Kultury na Beatu.
1: Hezký večer vám přeje Petr Koral. Hard and Heavy pokračuje třetí hodinou a začali jsme skladbou od řeckých thrasherů Suicidal Angels, Years of Aggression, titulní věcí jejich alba z roku 2019. To bylo vlastně jejich sedmé a prozatím předposlední album. A nebyla to náhoda, protože právě odstartoval speciál věnovaný blížícím se koncertům a i festivalům. Poněvadž léto je sice už ve svém závěru, by se dalo říct, a ty největší metalové festivaly už proběhly, ale to neznamená, že nějaké vás ještě nečekají. A to se týká třeba akce s názvem Metal Madness, která proběhne 29. srpna v Sušici. A vystoupí tam třeba němečtí death metalisté Horizon, české skupiny Hypnos, Inner Sphere, Mortifilia a také Suicidal Angels. Proto jsme si je pouštěli. Mimochodem, nebude to jejich jediné vystoupení během konce léta u nás, ale k té další akci se teprve dostaneme. Ten samý den, tedy 29. srpna, probíhá také Březovská metalová noc, tedy akce v Březové u Sokolova v areálu Na Výsluní. A hlavní hvězdou, dalo by se říci, tohoto festivalu, který taky už má, já nevím, kolikátý ročník, bude asi německá progresivně technická skupina Obscura. Zahrajeme si něco z loňského nového řadového alba Sonication. Ta skladba se jmenuje Silver Linings Obscura.

Ti Cataract Flash, kteří na březovské metalové noci také vystoupí, slaví to čtvrtstoletí existence už letos. A speciální vystoupení k tomu připravují právě na březovskou metalovou noc. Takže si za chvíličku Cataract Flash pustíme, ale ještě připomenu, co dalšího bude březové k vidění a slyšení, například francouzští Destinity, Moribund Oblivion, což je kapela z Turecka, pouští Sphere, z tuzemska třeba Refor, Flashless, Nahum a další. A také už zmiňovaný Cataract Flash. Pustíme si jejich letošní nový single The Car Out of Space.

0: na Radiu Beat.
1: Stále posloucháte Hard & Heavy a stále vás zvu na nějaké akce, které se konají v dohledné době. Ještě jako vždycky musím připomenout, že ne vždycky úplně všechno vyjde, že někdy nějaká kapela nedorazí na poslední chvíli, třeba zruší účast nebo celé turné, nebo prostě nastane nějaká vyšší moc. Takže vás chci poprosit, abyste mě nebrali úplně na 100% jako smrtelně vážně. Já nejsem schopen ovlivnit to, když něco nevyjde, a radši si ty věci prověřujte na internetu. Ono to dneska už není tak složité. Další akce, na kterou bych vás rád pozval, ta bude o víkendu 4. a 5. září v Ostravě na Slezsko-Ostravském hradě a nese jednoduchý název Metal a tři vykřičníky. A tam se představí spousta převážně zahraničních kapel, včetně už avizovaných Suicidal Angels,

kteří vystoupí i v Sušici na Metal Madness. Kromě toho tam budou i kapely jako 1349, Decapitated, Vomitory, Take, Hemorrhage, Memoriam, General Surgery, Benighted a další. Hlavně tedy black a death metal, prostě extrémnější záležitosti. A já bych speciálně rád upozornil na jednu takovou fajnšmekrovskou záležitost, což jsou Sai. Avantgardní metal z Japonska, který existuje už od roku 1990. Letos Sai vydali nové album Gohka. My se ale vrátíme 11 let nazpět na desku Grave World a z ní pochází následující skladba s názvem Out of the Grave. Sai.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hot and Heavy na Radio Beat.
2: Dozněli japonští Sai, kteří vystoupí také 4. nebo 5. září v Ostravě na tamním Slezsko-Ostravském hradě v rámci akce Metal. A já jsem nezmiňoval ještě jednu kapelu, která tam také zahraje a je domácí, ale domácí s tím, že ona vystupuje převážně už jenom v zahraničí a pokud jsem dobře informován, tak v té Ostravě to bude letošní asi jediné tuzemské vystoupení. Řeč je o skupině Cult of Fire, opravdu velmi úspěšných českých black metalistech. Tak si pozveme na akci Metal také něčím od Cult of Fire. Bude to Vltava, samozřejmě zhudebněný pan Smetana v loni na Brutal Assaultu a pak i na samostatném koncertě v Praze se vlastně konaly takové ty akce, kde Cult of Fire hráli se symfoniákem, mimo jiné pochopitelně i tuhle skladbu. Teď už zase hrají samostatně, živit se symfoniákem v případě black metalistů není tak jednoduché, ale to bylo samozřejmě nadsázka. Cult of Fire prostě zahrají v klasickém obsazení v Ostravě a my si dáme Vltavu v té verzi bez symfoniáku, ale zároveň hodně symfonické. Pochází to z EPčka 4. symfonie Ohně a to vyšlo v roce 2014.

0: Radio Beat.
1: To byla další pozvánka na akci Metal, která proběhne 4. až 5. září v Ostravě na Hradě. A další akce, na kterou vás chci pozvat, tak ta bude také v Ostravě, ovšem už v klubu Barák, protože teď už se dostáváme od festivalu k běžným, nebo v úzovkách běžným koncertům. A v tom Baráku 22. září vystoupí ukrajinská black metalová kapela 1914, což je velmi zajímavá a úspěšná parta, která v textech se hojně zabývá událostmi spojenými s první světovou válkou. A výjimkou není ani následující píseň pocházející z loňského alba Viribus Unitis. Jmenuje se jednoduše 1914 a podtitul má The Siege of Přemysl, skupina 1914.

pořád si zveme na nějaké akce, které vás čekají v nejbližších týdnech. A teď bych rád upozornil opět na akci, která bude v Ostravě a shodou okolností také v klubu Barák, stejně jako koncert ukrajinské kapely 1914, jejíž skladba právě dozněla. O 4 dny později, tedy 26. září, v Baráku oslaví 30 let ostravská místní legenda Disfigured Corpse. Pozval si tam několik kapel, včetně dávných souputníků a už dávno neexistující kapely Total Death. Vystoupí tam také Flashless, Comtour, Exitus a také rakouský projekt Schirenz Place Pungent Stench. Jistě víte, že Martin Schirenz, dlouholetý kapelník skupiny Pungent Stench, teď vystupuje s tím starým materiálem pod touto hlavičkou. Tak pojďme si pozvat prostřednictvím dvou skladeb. Nejdříve zaznějí samotní Disfigured Corpse z jejich prozatím poslední nahrávky, což bylo split album společně se spřízněnými Ingrowing, které se jmenovalo 1, 2, 3, 4 We Are Vampires a vyšlo předloni. Tak zazní Clash of Generations. No a potom zaspomínáme na ty staré časy Dead Grindu v podání rakouských Pungent Stench z alba Club Min Mondo Bizarre For Members Only. Přijde song nazvaný Practice Suicide. Disfigured Corpse a Pungent Stench.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hart and Harry na Radio Beat.
2: No a nyní už se dostaneme k akcím, které vás čekají až ten další měsíc, už ne srpen a ne září, ale říjen. A hned první říjnový den se chystá do pražského klubu Futurum hned čtveřice kapel v čele s asi nejznámějšími americkými trashery Havoc. Tihle pánové z amerického Denveru vám teď nabídnou něco z jejich už 15 roků starého druhého alba s názvem Time Is Up. Bude to Prepare for Attack, takže Trash Made in USA, skupina Havoc.

0: Radio Beat.
1: Havok, znovu připomínám, vystoupí 1. října v pražském Futuru. A nyní se dostáváme k dvěma koncertům, které čekají 10. a 11. října Uherské Hradiště a Plzeň. V tom Uherském Hradišti se hraje v Míru, v Plzni to bude v Šeříkovce. A vystoupí tam společně brazilští death metalisté Crision a rakouští death black metalisté Serpent. Tihle veteráni rakouské metalové scény existují už od roku 1992. A zajímavostí je, že od roku 2006, tedy už kulatých 20 let, s nimi hraje český basák, říkající si Serpent. Pojďme si zahrát něco od Belphegor. Z alba Totan Ritual z roku 2017 přichází song Spell of Reflection.

Dozněli Belfegor a celý ten dnešní speciál zaměřený na pozvánky na festivaly a koncerty zakončíme ještě jednou pozvánkou na vlastně dvěma, ale první nebude hudební. 15. října v Praze v Distriktu vystoupí Xandria, která letos mimochodem vydala nové album. Ale my si dáme něco jiného, my si dáme pozvánku na koncert, který proběhne ještě o týden později, 24. října v Brně v hale Vodova. Tam totiž vystoupí polští Behemoth a norští Dimmu Borgir. Dimmu Borgir letos po dlouhých 8 letech od minulé desky Eonian konečně vydali novou řadovku. Nazvali ji Grand Serpent Rising a právě z ní pochází i skladba, která tu třetí hodinu dnešního Hartenevy ukončí a jmenuje se Repository of Divine Transmutation. Takže Dimmu Borgir a pozvánka na 24. října do Brna. Loučí se s vámi Petr Korál.

0: Radio Beat.
1: Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Neměná klasika na start těch posledních hodin. S vámi je Davy. Ovšem po 14 dnech opět naproti mě usedl Al, ale čau.
2: Čau, ahoj.
1: Templo Void dneska na start. Ty jsi mi říkal, to znáš tuhle tu kapelu, ne, to znáš? Říkám, jo, tak samozřejmě, že znám Templo Void, není to asi to, co by jsem poslouchal dnes a denně, ale Templo Void samozřejmě znám. Ty jsi donesl novinku.
2: Jo,
1: o Templo
2: tak.
1: Void. Tak ty seš ten, kdo tyhle ty věci sleduje a objeví to vždycky jako, hele, novinka, nebo ono ti to... Já nevím, jestli ti tohle to i chodí, jako tady o těch větších kapel.
2: Templo Void, no, myslím si, že jsem dostal promo v nějaký elektronické formě.
1: Jo, takže seš upozorně na to právě touhletou formou tedy. Dobře, Templo Void za námi, pátý album tady máš napsaný v přípravě.
2: Jo, pátý album, no. A jako zní to hodně příjemně. Oni samozřejmě nic nového neobjevují, ale to se týče tvorby, atmosféry, no tak to jsou králové, jo.
1: Mm-hmm.
2: To je jako ten, to je vzorový dead doom metal.
1: Jo, vzorový dead doom metal jako, zní jako moc hezky.
2: Tam není vlastně vůbec nic špatně, jo.
1: Dobře, pošli mi to, nebo připomeň mi to, tohleto, protože a děláme to tak spolu, ty doneseš playlist, něco zaujme, ty mi posléze pošleš nějaký odkaz, já si to poslechnu a hodím si to do oblíbenej.
2: Jako ani centimetr progresu tam není.
1: A to nemusí být.
2: Ale
1: jako
2: prostě ta nálada, pochmurná, temná, to je prostě, pro milovníky téhle hudby je to vlastně nirvána, že?
1: Hele, nepotřebuji jako kolikrát jako progres, na co? Teď si dáme jednu kapelu a dáme si od ní dvě skladby.
2: Ano, atmosférický black metal z Itálie, kapela Feralia vydala před několika týdny třetí CDčko Ultima Requies a pustíme si hned dvě skladby.
1: Dobře, jdeme na to.

0: Tak to byla Itálie a Black Metal. Itálie Black Metal, člověče. Kdybych měl zaspomínat, kolik italských black metalových kapel jsem v minulosti poznal, no pár jich asi bylo. Ale teď se ti přiznám, co tě tak napadne, když se řekne Itálie a Black Metal? Musel jsem na něco zapomenout, ale něco velkýho tam být musí. Neříkej mi, že ne, něco tam je.
1: Mám teďko solidní okno, ale určitě jo, no.
0: Teď jako...
1: Teatr zde z Vampires mi tak napadá, což byl dřív black metal, potom se to přirodilo v takový gotik rock možná.
0: Hele, řeknu jednu kapelu, která je otcem všech black metalů, death metalů, doom metalů, všech metalů, a to jsou Goblin, kteří v 70. letech královali na poli progresivního roku, z kterého vzniklo úplně všechno. Takže hele, Goblin pro mě vlastně jedna z nejlepších kapel na světě.
1: To co teďka posloucháš?
0: Goblin? No ne, to já už poslouchám, prosím tě, jako 20 let, jako jo. To já byl dokonce i jako někde v Itálii vyhlášený fanouškem měsíce, protože já mám všechno od Goblin, jako úplně všechno, já jsem prostě jak, i projekty jako od nich, jo. A když byli na Brutalu, tak to jsem fakt jako vzadu, jsem tam stál už hodinu a půl před vystoupení, aby jsem se dostal do první liney, oni byli vzadu na tom, já nevím, jak ono se tomu říká, no, vzadu prostě, no. A fakt jako jsem se s nimi fotil, prostě no všechno, no, no prostě fanoušek, jako mám to rád, ale co ti budu vyprávět. The Blind Philosopher,
1: no,
0: o co jde?
1: Znovu One Man projekt z amerického Texasu. A Davey, progresivní death metal.
0: Pokud si dobře vzpomínám, není to tak dlouho, jsme tady měli melodický death metal z Texasu. One Man projekt. A teď One Man projekt a progresivní death metal, jo. Hele.
1: Se to na nás valí prostě jako z té Ameriky, jako těžce.
0: Ty vy opravdu dáváš v poslední době. Tak hele, tady na to se jako, za prvý ten název, samozřejmě okamžitě vidíš ten death, že jo, to je jasný, individual desku, že jo, to je hotový, teď Texas, progresivní death metal, na tohle to jsem hodně zvědavý.
1: Debitová deska Inner Gazer.
0: A dáme si tady tuplák. Nebudem to zdržovat, opravdu to je to chci slyšet.

0: The Blind Philosopher. Progresivní death metal z Texasu. Ale v životě bych nevěřil tomu, že ty mě budeš školit v death metalu. Ale jako, hele, klobouk dolů, kamaráde.
1: No,
0: jako to, co ale poslední dobou nosíš, to jsou fakt jako pecky.
1: Řekl bych, že s těmi nahrávkami ze Spojených států se opravdu roztrhl pytel.
0: A nebo jsme to předtím jenom nevnímali, nebo jsme neměli tu cestu k tomu. Protože mně to přijde, že ta země toho chrlí pořád stejně. Jako neskutečný množství.
1: No, je to tak?
0: Hele, od té doby, ještě, jako už kdysi chrlili neskutečný množství. Protože my známe všichni ty velký kapely, ale těch demáčů, co bylo jako ve státech. Teď, hele, zapneš si YouTube prostě a dáš si jako demo death metal 90. roky a vypadne toho na tebe tisíce. Vždycky toho tam bylo hodně, jenom někdo se dostal nahoru, ale teď, co se dá nahrávat už doma a můžeš to vlastně celý nahrát sám, bicí si naťukáš, do toho si nahraješ kytary, zaspíváš si to. To prostě nejde zastavit, tu valivá síla jako obrovská.
1: Já jsem minulý týden, jsem si nevybíral poštu a udělal jsem si potom po těch 7 dnech takovou, řekněme, analýzu toho, co mi přišlo za nahrávky a kolik hlavně.
0: Do mailu.
1: Jo. Jako prostě odkaz ke stažení. Jasně, v podstatě, jo. Nebo přístup do určitého prostředí, kde jsou prostě nahrávky od určitých labelů. Takže já jsem to napočítal na 423.
0: Za týden. Hmm. Kolik z toho tak poslechneš?
1: No to je právě to, že vlastně jako si vyberu něco, co mě zaujme podle názvu, podle obalu, podle třeba nějaké filozofie, biografie kapely. A to si jako stačím jako třeba poslechnout. Když mi to zaujme, tak to sem vezmu. Mm-hmm. Když mi to nezaujme, tak zůstane to vysat někde.
0: 423 nahrávek za týden. No, tak to si myslím, že As the Sun Falls...
1: Pozor, a to jsou prázdniny, že jo?
0: No jasně, okurka vlastně, no. Takže As the Sun Falls můžou být šťastní, že se jim dostane tolik prostoru, že ve vysílání zahráme tu plák.
1: Asi bouchají kluci šampáně ve Švýcarsku, ale zrovna As the Sun Falls jsou opravdu kapelou, která už má co za sebou. My se tady budeme hrát ze třetího alba. Pokud je neznáte, tak vám to bude znít možná až příliš finsky. Je to, řekněme, takový ten, taková ta odpověď na tu skandinávskou doomovou scénu, ale řekl bych, že to CDčko, které se jmenuje Songs from the Whale, má co nabídnout a ta hudba rozhodně není špatná.
0: Tak to zkusíme.
1: Mají právo tady být.
0: Tak jdeme na ně.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy na Radio Beat.
2: Tak to bylo Švýcarsko, není to tak dlouho, co jsme vlastně tady polemizovali o té rakouské scéně. A já jsem zrovna tenkrát, když jsme polemizovali, tak nějak si na to matně vzpomínám, tak jsem vlastně chtěl říct, že to ta švýcarská je výraznější.
3: No určitě.
2: Jak ta rakouská. No. A je to opravdu tak. Zrovna tahle ta kapela, myslím, že i já jsem ji tady hrál, ty jsi určitě nikdy v minulosti hrál.
3: Rozhodně.
2: Takže As the Sun Falls jako dobrý. A to třetí album, s kterým jsme se teď hráli, to je novinka.
3: Je to novinka, ano.
2: Super, hele, to vůbec neznělo špatně. My se teďko vypravíme do Francie, viď?
3: Podíváme se do Francie. Kapela se jmenuje Deos a vůbec ta tvorba této kapely je inspirovaná starověkým Římem. A oni dokonce takhle charakterizují ten svůj styl, něco jako Rome, black metal, něco. Mm. I ty skladby se točí kolem starobylého Říma a je to s podivem, Davy, ale tu kapelu jsme si tady ještě nehráli.
2: Nic mi to neříká.
3: No a přitom mají už vlastně 4 desky, respektive ze 4. desky si budeme hrát. Mm-hmm. No a tím, že to je francouzská kapela, tak trošku člověk, když si to zapnul, předpokládal, že to bude instrumentálně hodně dobré. Já se přiznám, že mě to jako co týče nějakých jako emocí nebo atmosféry až tak moc jako neoslovilo, ale řekl bych, že po stránce vůbec to, jak je to vytvořené, tak třeba se to posluchače najde.
2: To znamená hodně samplů?
3: Jsou tam takové ty suvky, tak hodně odkazující na ten Řím, takové ty i nápěvy občas, těžko říct, no. Já moc jako nemám rád jako věci epické, jako, abych se přiznal. To já moc nejedu. Takový ty Borknagar a tady to já moc nemusím.
2: Tak to zase já jako zase tohleto jako... Dobře, nebudeme soudit. Já rozhodně ne, předtím, než jsem to...
3: Ne, to je jako, to je jenom o emocích, jako, že jo.
2: Já jsem na to zvědavej. To jako zase jako já mám rád, když je to takhle jako hezky pompézně
3: udělaný. Deus.
2: Takže
3: Deus.
2: Ale díky moc, že jsi dorazil. S tebou se budu těšit opět za 14 dnů, tak
3: čau,
2: se měj hezky.
3: A budu se těšit na příště.
2: A my se spolu uslyšíme opět za týden. Loučí se s vámi i Davy.

Ahoy, Bijatse. Welcome to the American Rock Show. Isim David Gore. Ja myslím, znate už teď. Ne jsem Czech. Ja jsem z Louisiana, hluboký jich v Amerika. Bydleli jsem tady v Českou republiku o 1924. A stalo po mnoho letu, stalo mluvím strašný čeština, doufám, budeš rozumět. A jestli neznáš American Rock Show, to je na bitu každý druhý stvrtek, od 7 do 8. A já hraju jako hudba z neznámé nebo relativně neznámé kapely z rock, blues rock, jižanský rock a country rock. Všechno jako dohromady. Ale vždycky já chci to být něco nového pro tebe. A jedeme teď na první kapela a to je zpěvák Frank Foster. A on je jako country rock zpěvák a on z Louisiana, můj domácí stát, ale musím řekni, to je od sever Louisiana. A já jsem z jižní Louisiana a to je velký rozdíl. Já myslím samozřejmě, neznáš, ale pro nás v Louisiana, jižní Louisiana je správný Louisiana. Jako sever, to je jako víc, není moc jich. Ale to je jich jako prase, určitě, ale pro nás v jižní Louisiana, to není jako správný Louisiana. Ale on z jedno město Cypress Bottom, on dělal jako už 11 desky, so on hraju jako country rock, ale různý jako typ country on dělá, jako pomalu, ale taky rock. Já vybral jednou písnička z jeho deska Red Wings and Six Strings od 2012. A já myslím, to je jeho nejlepší deska. A to je jeho druhý deska od to celkem 11. A to je Blue Collar Boys. A to je písnička o lidi, kdo pracuje se ruky a jako fyzický práce. Oni těžký pracovat, těžký hrát, těžký pít a těžký dělat všechno, ale hlavně všechno musí být jako pro zabavný čas. So, tento skladba je Blue Collar Boys od Frank Foster. Jdeme na to.

0: American Rock Show na Beatu.
1: American Rock Show sme späť. A teď jedeme na další kapela. Tento kapela z Gulfport, Mississippi. So to je určite ako jezdný stát v Amerike. A to je kapela Magnolia Bayou. A oni hrajú ako jižanský blues, ako jižanský rock a blues ako dohromady. A Magnolia, její název Magnolia Bayou. Magnolia je státný květ od Mississippi. A Bayou, to je jako jaký jezera, ale to je jezera víc jako bazén. Bažena, ne bazén, víc jako bažena. To je velký rozdíl mezi tento dva. Ale bažena, to je jako bažena. A co to je jako perfektní jako název pro jižanský bluesové kapela. A já vybral jednou skladba od její deska Strange Place od 2020, to je od její druhý deska. A bohužel jenom dělali jako zatím, jenom dva desky, ale to je jako super kapela. A to skladba jsou, vybral je Hands in the Dirt. A to je jako, a tento skladba, to má jako atmosféra jako v jich, jako v bažena, to je jako to atmosféra, to má. A tento skladba o jako má jako jedno slověk, co má víc jako problémy a život nejede moc dobře a on musí hrabat jako a jako jít pryč za tento diru od jako tento problémy. So to je Hands in the Dirt. So, jedeme na to, Magnolia Bayou.

0: American Rock Show na beatu.
1: David Gore, American Rock Show, s Mace Piet. A jestli máš rád to skladby a kapely, co hrají na American Rock Show, můžeš najít playlist na Radio Beat webové stránka, na radiobeat.cz a taky na American Rock Show Facebook stránka. Tam bude taky playlist o tento show. A taky na Facebook stránka American Rock Show. Tam je jako videa od různých kapely. Já dám se jako zajímavé kapely a zajímavé jako skladby. So jestli máš zájem na najít jako další kapely, nebo vidět jako videa z kapely, co hrají na American Rock Show, protože několikrát já dám se tak jako video z to kapely tam, můžeš jít. So, jedeme na další kapela a tento je Jacob Bryant. A to je, on je jako country rock hudba. On z Georgia, stát v Amerika, Georgia, od Horry v Georgia. So on je jako hillbilly. To je, že kam je jako v anglicky to lidi,

jenom dát se whisky tam. A on bude jako šťastný. On chce všechny být šťastný, jestli on jede do jeho hrob a jenom dát se whisky tam. So, tento skladba Pour Whisky on My Grave a to zpěvák je Jacob Bryant. Jedeme na to.

American Rock Show, David Gore. Jdeme na další kapela. A tento kapela je Delta Saints z Nashville, Tennessee. A tento je hodně zajímavý a unikátní skladba. To má jako slide kytara a harmonika tam. A tento kapela, oni hrají jako různý typ, jako to je jako blues, soul a root rocks, root rock. Oni říká jako její genre, nebo její styl. Oni dělal tour se Blackberry Smoke, možná znáš tento jižanský rock kapela. To je výborný. Jestli neznáš Blackberry Smoke, to je taky jako super. Jenom hledat to na YouTube, mají jako spoustu videa, spoustu skladby, je absolutně výborný. Bohužel tento kapela neexistuje teď, je končil, ale oni dělali 6 desky, super. Tento skladba jsou, já vybral je Company of Thieves od její druhý deska, a to název A Bird Called Angola. So, to je super zajímavý, unikátní skladba. Doufám, máš rád to. Delta Saints.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show jsme zpět. Jestli neznáš American Rock Show, to je vždycky skladby a kapely, co je neznámé. Ale já vybrám, já hledám jako různé kapely, ale neznám jako všechny kapely, určitě nejistím jako Louisiana Superman. Pomoc od tebe, jestli ty znáš jako neznámé kapely nebo relativně neznámé kapely, kapely z rock, blues, jižanský rock nebo blues rock, jestli můžeš poslat na mě, můžeš poslat jako tipy na jako nové kapely, nebo, a nemusí být jenom nové kapely, může být jako starší kapely, to je jedno. Jestli je dobrý hudba, jestli je dobrý kapela, poslat, prosím, a dělat mi pomoc. A jestli vybrám tvůj tip, tvůj skladba, budeš jako vyhrát jednu noc v The Riverside, Riverside Apartment v Železný Broad pro dva lidi a taky se snídaní a taky dva kola z Ride Isera Kola Pučovna, taky v Železný Broad, vedle Riverside Apartments. So můžeš koukat všechno na riversidebroad.cz, víc informací na tento apartmány a Pučovna. So jestli máš tip, prosím poslat na studio@radiobeat.cz nebo jít na Facebook stránka American Rock Show a jenom píšu komentář nebo poslat jako zpráva přes Messenger. So, jedeme teď na jednu skladbu. To byl tip od jednou beatjáců. So jedno muž, jeho jméno je Honza Kodrla z Rýržice. On poslal jako možná, já myslím, byl jako 5 nebo 6 skladby, ale jednou skladba, jednou kapela jsem viděl, když slyšel, já říkal, to je ono. To je musím jako hrát na American Rock Show. A to je za kapela Adam and the Metal Hawks. Oni z Long Island, New York. A on začínal jako na TikTok a YouTube. On dělal jako skladby a písničky tam. A on je absolutně výborný, to je super zpěvák. A to je jako dobrý. So tento je, co hledám. Gratuluju na Honza Kodrla. Díky moc, Honza, poslal tento skladba. So to je Wasting Time od kapela Adam and the Metal Hawks.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show, David Gore, sme spiet a tež máme divoký korta. V každý American Rock Show máme jednu skladba, jednu kapela, co je jako něco trochu jiný, než normálně hrají za rock, blues rock, jízdanský rock a country rock. A to je jako wild chord, divoký korta. A tentokrát mám jednu Louisiana kapela, a to je jako slavný kapela za Louisiana. Všechny v Louisiana zná tento kapela. To je LaRue, je to název. A oni je výborný kapela, super. To není jako normální rock, to je něco víc jako styl New Orleans typ jako hudba. To je jako speciální genre. Hlavně od její jako brzy desky. A já vybral jednu skladbu Back to the Levee od její brzy deska od 70 lety. Keep the Fire Burning od 1979. To je její druhý deska. A to je byl, kde měli jako to specifický jako New Orleans styl. Potom oni dělali jako víc rockový tip, ale tento je jako víc jako speciální styl z New Orleans. So jedeme na to. Tento American Rock Show Wild Chord. To je LaRue, je kapela a skladba Back to the Levee.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show, sme spiet. Ja musím řekni, a to je pravda, ja myslím po celý svět, všechny milovat ACDC. To je jedno kapela, co všechny může říkat, to je ono. A zajímavé na ACDC, oni dělali jako, oni začínal se jedno styl a zůstal se tento styl po všechny jako desky. A to byl jako, oni je vítězí, protože tento styl byl perfektní. A to kapela, co budu hrát teď, to je kapela ze Švédska, to je, a oni začínal dělat jako cover skladby za ACDC, začínal v Bory, a potom oni dělali jako její originální skladby. A to je kapela ABCD. Není ACDC, ale ABCD. ABCD. A oni je absolutně super, když oni dělal její originální hudba, to je jako super. Určitě to je jako styl ACDC, ale jako moc dobrý. Oni dělali jako stěží desky, já vybral jednu skladbu od její první deska, The Rock and Roll Devil. A já vybral skladbu od tento deska, The Rock and Roll Devil, stejný název jako to deska. So doufám, máš rád to, A, B, C, D. Jedeme na to.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show, David Gores, mi spiet. A teď jedeme na jižanský rock stran. A tento kapela je veľmi speciálny, protože oni z Malibu, California, ale oni hraje jako jižanský rock. Nebo jižanský rock jako styl. A to není možný, protože kapela z California so hrajú jižanský rock. To, podle mě to není možný, ale je super kapela. Bohužel oni dělali jenom jedno deska od 2006, název Bringing It Back, a já vybral jednu skladbu High, můj nejoblíbenější z tento kapela, ale celý deska je výborný. To je 27 miles, 27 mile. So, to je absolutně super, to je pomalejší, ale super. Doufám, máš rád to. Jižanský rock z California. 27 miles. Jedeme na to.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show, a jedeme spátky do country rock, a tento kapela je Cody Jinx. A Cody Jinx, on je jako spievák a jeho kapela Cody Jinx. A zaujímavé, to je jako country rock, ale zaujímavé na tento spievák, on začínal jako spievák pro thrash metal kapela. A to není možné, protože když budeš slyšet jeho hlas, to je absolutně není blízko vůbec thrash metal, ale on dělal. So teď on dělá jako outlaw country music. On z Fort Worth, Texas. A on začínal jako se country v 2005. Já vybral jednu skladbu Found od její novější deska In My Blood od minulý rok. So, tento zpěvák, Cody Jinx, thrash metal zpěvák, ale teď country rock zpěvák. So, jedeme na to, Cody Jinx.

0: American Rock Show na beatu.
1: David Gore, American Rock Show, sme spiet. A teď máme poslední skladba, poslední kapela na tento American Rock Show. Jestli máš rád to skladby a kapely, co hrál na tento na American Rock Show, můžeš vždycky jít na Radio Beat webové stránek. Tam mají jako playlist a taky můžeš najít playlist na American Rock Show Facebook stránka, jenom hledat American Rock Show a budeš najít a tam je jako playlist od každý American Rock Show a taky jako videa od různý kapely a taky víc informace na to soutěž, protože jestli můžeš poslat jako tipy na nové neznámé kapely, to bude nový pro mě, každý měsíc já vybrám jednou tip a oni, a to vítěz, muž nebo žena, může být taky žena, vyhrát jednou noc v Riverside Apartments v Železný Broad a se snídaní a dva kola půjčeny pro jako jít přes jezera Žeka, to Greenway jezera. So poslat vaše tipy, já budu moc šťastný. So tento poslední skladba a poslední kapela je Hell's Addiction. A oni to je Angličani. A tento je určitě nejtvrdější skladba na tento American Rock Show. Oni dělali jenom dva, well, sorry, oni dělali tři desky. Já vybral jednou skladba Lost od její druhé deska, Broken. So jedeme na to, Hell's Addiction a uslyšíme za dva týdny. Chago Bello.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.